0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už by to měl být?
2: Ale jestli nemluví česky, tak jsme úplně vedle.
1: A prosím tě, milenko, máš v ruce světovýho tlumočníka. Tam jsou dialogy v 26 jazycích. To by bylo, aby nějakou řeč z toho neznal. A když je v Itálii na Capri, tak pravděpodobně nebude mluvit finsky, že jo?
2: To by mě nevadilo. Finština to je tady taky. Hlavně, aby to byl odborář.
1: Milenko, víš, že to majitel...

0: ten soy jelu.
1: A parahohikotitatis.
0: Ne řecky. Řecky tady ne. Turecky. Gvenlik, verimliklik, no.
1: Počkej, to je...
0: Co jak?
1: To je nepříjemný, aby se neurazil. To bychom potom místo na ostrov mohli taky na Kapri do Třeboně. No.
2: Promiňte, prosím, ale tady obsazíno.
1: Jak to?
3: No, rezervé.
1: No, to je rezervé pro nás.
0: Ano.
1: My jsme rezervé, protože my tady čekáme na cizince. Na Italo.
0: Ano.
1: Jednoho
2: Italo. Pardon, no. To je něco jiného. Prosím, Italové si u nás pochutnávají.
1: Co?
2: Na velmi dobrý vínek.
1: No, my jsme skromní.
2: Je tady Cinzano, Rufino.
1: No, tak to ne, to.
2: Nebo Chianti. No, máme i Mozo. Výborně.
1: No, počkej, takhle. No, tak jo.
2: Výborně, prosím.
0: Mozo.
2: Hned dám jednu chlavinku chladit.
1: No, dobrá, hezká paleta, co?
0: No, to se nedá nic dělat, každá legrace něco stojí, prosím tě.
1: No,
0: nemůžeme se s ním dohadovat někde v pasáži. Chceme na Kapri, tak to nás to musí něco stát, to nejde.
1: No, to nejde, ale už to vysíme třeba tisícema, víš?
0: Hlavně, aby se ty věci, které si koupil, tam dali taky pořádně zpeněžit.
1: No,
0: já bych ráda taky něco pro sebe, tak třeba šaty, střevíce, nebo kožich.
1: To bude on.
4: Buongiorno, signorina.
0: Buongiorno,
4: signora.
1: Giorno.
4: I capisco italiano? Molin conobar percuto mineralo di apetico. No.
0: Per favore.
4: Per favore.
0: Ya parlo più adagio.
4: Adagio. Oh, verlamitine. Da veralgoniaca. Ya brillanto. Setski rozumela. Ya nealemino. Ya vicesky ya...
0: Italiano!
4: Una perfecta!
1: Poslyšte, ale vy umíte tedy báječně česky, pane.
4: Excuse, ja Cesaro Montarello. Olivo italiano, caprino italiano, e tanto il credo di Ledomedo. Aromatico pistacia.
0: Pistacia!
4: Fabriko.
1: Já jsem Ženíšek Václav, taxíky Praha, taxíky.
4: A, víš, čapito.
0: Ženíškova.
4: Osole mio.
1: Poslyšte, pane Mortadella.
4: Mortarello. Quanti pencio.
1: Já jsem slyšel od jistého pana Pazderi.
4: Oh, sì. Tulito, amigo pastiero, amigo pastiero.
1: No tak ten
4: privato, privato.
1: Amigo pastiero,
4: hovorí.
1: Amigo pastiera, on nám jako důvěrně řekl, že byste byl ochoten nám propůjčit na Kapri vaši haciendu, tedy tu vilu. A že prý to dáte jako
4: písemně.
1: Hotely jsou u vás drahý, takže my jsme si jako mysleli.
4: I to oficiálo.
1: Jo.
4: Adresore comandore.
1: Dobrý den, já děkuju.
4: Maje, pane Matamora. I Capri moje haciendo. Il vileto taxico vanera haciendo gratis. Gratis.
0: Grazie, signorina. Grazie.
4: La mia compagnia più la sia.
0: Io voglio...
4: Sprechen Sie Deutsch? Nein?
0: Italiano.
4: Ja, italiano. Auch, ja.
0: Le svetro.
4: Ah!
0: Felice!
1: Se to se modlíš, nebo se optáš, co? Já tomu nerozumím.
4: No, ma fresco, nieto! Ace maro! E trabiesco! Ma more mai haciendo! Vi... mua... hostitutka!
0: Ah!
4: E vi hostesco! Hacienda! Alles to grato i casacink!
0: Kasacink,
1: grato.
4: Mia lira kasacink.
0: Jde to na jeho účet, tak dej mu ty peníze.
4: A, ta účet je ta naša. Bacha.
1: Jo, tohle to je prima vineta, prima vineta.
4: Prima, mose, svarce, kance. Je to brat, se pije Marka. Dobrá. Molí.
0: Grazie.
1: Prosím. Já jsem pan...
4: No víš, hlavní penisa, no.
1: Pan Pazdiera nám taky naznačil, že při vašem pobytu jako v Praze, že byste nepohrdnul...
4: Kostvaro Čenča,
1: Čenča. Našema korunama.
4: Vilira a koruna.
1: Já bych nerad urazil samozřejmě.
4: Neurazíte,
1: no. Vy se neurazíte?
4: Ne.
1: Na revanč.
4: To dobrý obchod.
1: No,
4: i komerciála, presta, no. Vy prijela vuestra taxi da Capri i v mia hacienda vilšila ako milionára.

0: No. Multimilionaria. Marcello Mastroianni, la grande. E vi Sofia Loren.
1: Jestli ty věci, které si koupil, se tam dají nějak zpeněžit.
2: Dovolíte. Já jsem nakoupil určité zboží, aby jsme si tam jako přilepšili. Myslíte, že na ostrově bude zájem? Jako...
0: Zboží. Materiál.
2: Materiál, produkty a...
0: Produkty. Alla, je, is alla.
2: Fabrikáte, fam.
0: Alla, fia, moderato, cosa, osso, stia.
1: Přece koza, můžeme tahat z taxíku do Itálie, kozu.
3: Počkejme, Lenko.
0: Ale listia, cosa.
2: Kdybyste dovolili, já jsem nakoupil trojhousle.
0: Husle?
2: Husle, no tak je to, takhle, jak se to... Paganini.
1: Viola.
2: Krém na boty Globino, to je výborná marka.
0: Globino, a s tím Asiána.
2: A knoflíky, jak se to řekne italsky?
0: Gombíky.
2: A diamanty mám.
0: Diamanto. Grande diamanto.
2: Ne, nařezání skla.
0: Fenster
2: diamanto. Mám to za 3 000.
0: È tutta rosmanito, è tutta interessno materia.
2: Io?
0: E vi, molto, molto, ya era il libro, i denara, mozza penisa.
1: Doleva di mozza. Si vede me pucku, to si muže
0: přikoupit. Ne, vítáma mozza penisa, curico.
2: My můžeme nakoupit ještě.
1: Můžeme přikoupit.
0: No. I esta misa. Já by ještě termína ktiví na Capri eta Julieta.
2: No jo, to je jasný.
0: Augusto i Julieta.
1: Augusto, v Juliáně to já mám
0: píšťa. Juliano, mocato, moc vrta komarašti. Augusto je to perfekta sezóna.
2: Tak mi přijde v Augusto, tak to je nejako na beton. Augusto, na betonito. Aha. No tak na zdraví, jak se říká u nás tady, jo, Italiano.
0: Cinque. Na ten, na zdraví.
4: Vy jste Cesaro Mortarello?
2: Já? Ne, co má být?
0: Iliu, Cesaro Mortarello.
4: Jste začen, půjdete se mnou.
0: Začen.
2: Moment, co to má znamenat?
0: Co je to začen?
4: Mafie, pašování drog.
2: Co to?
4: Vy toho pána znáte?
1: Ne, vůbec ne. Náhodou si přisedl, ano, že?
0: Trošku nezakomu. Přisacena, já mafia.
4: Prosím.
0: Vy to nemáte pořádka v hlavách. Tak Cesaro Mortarello, dottore, da universitaro. Můj tata, mafio, to prosto, no a já ne.
4: Prosím, mafia.
3: Pro pána Jana za 3 000 housle, gombíky, diamanty na sklo. Co s tím budeme dělat?
1: 3 000 na mafii. Já se snad zblázním.
3: Co to?
5: Prosil bych, pardon, vyrovnat účet vážení, ano?
3: Ještě tohleto.
1: Pláč. No.
0: Ostatní, jsi mi dál, když jsi byl tam dovolu, tady mě povídat, já neznám. Co?
4: No dovol, tady máš ten rybářský lístek a v 3:30 mě zatkneš v Alkronu, jo?
0: Jo.
4: Já tam mám jednoho kozena, který chce za 5 000 na Kanárský ostrov.
6: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, Tribuny, Rozhlasu a Televize dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krcho, nepovažuju za docela správný. Soudruzi, dneska nám do všeho mluví každý. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na leptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, zvídně se vrátivší, tady poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupa, předstup před voličí zraky. Usedni, Pupa.
2: Před práci, voliči. Úvodu mi dovolte, aby jsem vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody prosincové ústavy z roku 1867. Která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, společovací a shromažďovací.
1: Soudruh Pupa. Promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku. Soudruh Pupa, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu shromažďovací. Některý voliči ani vám nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
3: Černo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
4: Poslyšte, kolego, vy ale dneska nemáte nejlepší náladu, co? Vás něco žere?
5: Uhádla jste mi jich Písova.
4: No tak co je s vámi?
5: Ale nic dohromady, jenom taková, trošku taková věc, takový drobný trauma mě popadlo, víte?
4: Co?
5: Jsem si uvědomil, že ještě pár dní a přestanu být Čechoslovák.
4: Oh, no, bože, tak budete Čech? Co pak to nezní hrdě?
5: No, no, no. No jo, ale... Víte, já měl vždycky celý život takový pocit, že Čech je spíš příjmení, než nějaká příslušnost, jo? Jako pravotec Čech, Svatopluk Čech, Ringo Čech a takhle,
4: ale
5: jo?
4: Si zvyknete, to chce hlavně zdvihnout sebevědomí.
5: Jo.
4: Konec konců, my nejsme žádný Lichtenštejnsko. Nás je 10 milionů.
5: No. Jenomže, když povíte Číňanovi, že nás 10 milionů, jo? Tak vám řekne, to se musíte všichni spolu dobře znát. kolegyně. Už jsem vám říkal, kolegyně, ten vtip, jak přijde pan Kalab k psychiatrovi.
4: Co já vím, takhle začíná nejméně 5000 vtipů.
5: No dobře, ale tenhle ten jeden, bo ten mi jde, jestli jsem vám ho říkal už.
4: To vydám nevím.
5: Přijde pan Kalab k psychiatrovi.
4: A kdy?
5: A co kdy?
4: No kdy tam přijde?
5: A to se říká, přijde jako... No, přijde, jako přišel, jo, teda.
4: No tak řeknu přišel, že
5: no,
4: jo?
5: No ne, on už je dávno pryč zase, rozumíte? On...
4: Tak on tam není.
5: Ale je tam právě.
4: No tak řeknu, je tam.
5: Je
4: Kaláb
5: tam.
4: Je tam.
5: Ano, je tam, pan Kaláb je u psychiatra, no. Povídá, pane doktore, já mám strašný starosti s manželkou, protože ona má utkvělou představu, že je sekačka na trávu. A ten doktor povídá, no to není problém, to dokážeme vyléčit. A pan Kaláb povídá, ale pane doktore, kdyby to šlo co možná rychle, protože mě už nebaví furt tý půjčovat sousedů.
4: To už jste mi říkal, no.
5: Co je?
4: Co je? No, neslyšíte, zvoní telefon.
5: Slyším.
4: No tak vemte to, někdo volá.
5: Má smůlu, padla.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Dora. Je vais te faire. Je vais te faire. Co tě našle, hačku daj.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlát

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

ja však znám tu les. Ach, krásko, z přetěžky mi víš.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Děkuji vám za přivítání, vám děkuji za předehru, za limonádu. Já jsem do Prahy přišel kdysi jako nepopsaný list. Po putování českými a moravskými výskami malým městečky, kde jsme jako vesnické divadlo směli hrát, abychom nenarušili plynulý chod nebo provoz oblastních divadel. Já jsem dokonce hrál v některých místech, že jsem svým uměním přestihl elektrifikaci. Skutečně. Tak jsem najednou stál na Poříčí u divadla Emila Františka Buriana. To pro mě bylo legendární divadlo. Teď si představte, že jsem do toho divadla byl angažován. A vstoupil jsem do chodby toho divadla a zase mohl jsem tam potkat desítky jeho členů nebo zaměstnanců toho divadla. A tam nestál nikdo jiný, než zasloužilý umělec František Vnouček. A než jsem mohl pozdravit, tak mě vyrazilo dech, jak František Vnouček udělal gesto hodný antický tragédie. A řekl, no konečně, pane kolego. Teď já jsem zíral, ono to vypadalo jako, že tam je všecko na huntě a čekají, kde já to vám přijdu dohromady. Nebo jen tak jsem stál, co bude dál. Kdyby býval František nepokračoval, mohl jsem mít hezkou vzpomínku do dneška, bohužel. On pohá, konečně budeme mít u nás v divadle ideálního představitele ptakopisků. Měl kliku, že já jsem nevěděl, co to je. U nás v Ivančících se nic takového nevyskytovalo. A babička v rámci výchovy nám vždycky říkala, to neznamená, když jsme chudí, že musíme být blbí. Svět je plný klamu a mamu, proto si pamatujte zásadně, co jste neviděli na vlastní oči, tomu nevěřte. Moje maminka do dneška nevěří, že umřel Stalin, pač ho neviděla mrtvýho. Musím říct, že dík 100 plus 1 jsem to ptakopiska nakonec viděl, dokonce barevně. Je to něco tak hnusného. Nejenže je to hnusný, ale to je zvíře, který vůbec nemá žádnou logiku, který nemá opodstatnění. Tohle to zvíře, jak kdybych vám třeba řekl, a tak jsme tam tak seděli a najednou k nám přicupitalo vemeno z kachny. Já jsem v tom divadle byl jako v civilním jenom krátce. To divadlo mělo veliký problémy finanční, protože někdo někde prostě příliš nefandil, bych řekl, soudru Burianovi, a tak nám krátili ty subvence a tak dále. Já jsem tam šel z vesnického divadla, měl jsem poloviční vlastně gáží. Tam byla už i situace taková, že jednu dobu se nabídla strašně hodná Otylka Benišková, František Vnouček a Pepík Kozák, abychom aspoň mi nejpotřebnější, co jsme měli děti, dostali zálohu na zálohu, tak nám půjčili svý nějaký filmový honoráře. No teda oni mysleli, že to půjčujou. Ale co to bylo? Dovedete si představit, přijít tenkrát ty veškách těch gáží, ještě jsme stali zálohu na zálohu. My jsme se taky zachovali jako mužici za carského Ruska. Ze čtvrt rublíke mám jít domů, ovno, propili jsme to. Jsme měli taky nějakou hrdost. A nejstarším hercem toho divadla, když neberu v úvahu národní umělkyni Otylku Beniškovou, byl Josef Bartůněk. Josef Bartůněk, to byl zdroj veškerý mý zábavy. Já jsem se smál jak blázen. On měl dvě vlastnosti. Za prvé neviděl, takže on, jak špatně viděl, myslel, že je ve straně a byl v ROH. A pak ještě byl barvoslepej. On jako legionář byl u bílejch a pak s červenálem. A pořád měl nějakou funkci. ale dobrá čísko, skutečně bezvadný člověk to byl. Tak, aby ho nějakým způsobem uspokojili, takže Pepík Bartůňek bude předsedou SČSP. Tím taky mohlo to divadlo vydechnout naposled. Protože nic se nestalo, on jenom seděl za předsednickým stolem a řídil to buď Smíral nebo Everle, tu schůzi, a on pak to schválil taky jako za tu druhou organizaci. Ministerstvo národní obrany vždycky na ukončení měsíce Československo-sovětského přátelství pořádalo matiné, kde vyznamenávalo svoje důstojníky a tak dále, což se většinou dělo v tomto divadle. Ne většinou, ale neustále v tomto divadle. Jednou, nevím, z jakých příčin, jestli to mrzelo soudruha Buriana nebo tohle, no tak se rozhodli, že to matiné bude u nás. To 14 dní už tam prostě se vozívali takový různý vrzoty a tohle, jak prolízeli ty kontráši, ty vzduchotechniku a všecko možného, aby tam náhodou nebyla nikde nějaká nálož nebo něco. Byla slavnost, dělali jsme velice pěkný program. A pak to končilo a měla být zatažena opona a on tam najednou vstoupil, Pepík Bartůňek. Krásný člověk, kmet, bílý řídký vlasy, jak měli ten kontralicht, tak jako by měl takovou aureolu kolem té hlavy a byl v žaketu, kde to sehnal, to nevím. Šel, uklonil se velice obřadně a řekl do hlediště, kde byl samej generál a plukovník: vážené soudružky a vážení soudruzi, dovolte, abych tímto slavnostně ukončil naše přátelství se Sovětským svazem. A k tomu si zaspíváme Internacionálu. A začal zpívat píseň Práce. To nemáte představu, co v tom divadle, co se dělo. Někdy důstojníci vlezli pod židle, no nás mohli zbalit tenkrát i s ubrusema. Jen dík tomu, že nikdo nemohl přikládat, i kdyby to byl nepřítel to divadle, tomuhle Bartůňkovi žádný nějaký takový úmyslí. A Bartůňek taky, když jsme mu to řekli, jak se nervově zhroutil a řekl: nedělej, ty se neměli legraci, s takovýhlema věcma se nešertuje. My jsme nemohli, on zpíval sám písně Práce, s ním se jediný, kdo se s ním solidarizoval, byla Hermínka Vojtová, která mu k tomu zpívala druhý hlas v tercích. Větší krávovinu jsem ještě neslyšel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vzpomeňte si, jak žili naši předkové. Maso měli jednou týdně, po jídle pili H2O a večer si rozsvítili, jenom když něco hledali.
2: To byste mohla až těm prapředkům, co žili v jeskyních.
1: Ale
2: jedli všechno syrový a víte, kolik ušetřili za plyn?
1: Hejte, když nemám peníze, nestačí jenom vzdychat. Musím taky něco podniknout.
2: No jo, ale co? No, co, práci, lepší, práci nemám rád, no krásně umím, to mě vždycky chytnou a v loteriích nemám štěstí.
1: Jestli vy nemáte něco společného s tím starým Patrikem Black and Whiteem z Aberdeenu. No ten den co den chodil do kostela a modlil se, pane bože, dej, ať vyhraju. Ať aspoň jednou vyhraju. A když takhle škemral po 50. pán Bůh k němu promluvil. Patriku. Neslo se kostelem. Vidím, že jsi velice pobožný. A tak bych ti tuze rád vyhověl. Ale musíš mi taky trochu víc vstříc. Kup si někdy los.
2: To byl kolegyně Scott. Já si losy kupuju. Mně je to jenom pech. Kdyby z 10 losů jeden jediný nevyhrával, jo? Tak já ho mám určitě. To je ten můj, jo? Vidíte, jsou lidi, že vyhrávají velký peníze. No, to jak by jinak mohli přihazovat v těch aukcích, že jo?
1: No jo, no, je to pravda. Já jsem tuhle četla v novinách, že jistý našinec vydražil pivovar za 330 milionů. No to mi neříkejte, že to mohl vyhrát v loterii.
2: To asi ne. No. Všecko ne, něco bylo ze Skořápek.
1: No to asi.
2: Jsou jednotlivci, že skutečně mají kliku jak od mandlu, jak se říká lidově. Vedle u nás v domě nějaký záděra. Přišel domů takhle a Mírnik Zlínik zpovídá ženě, která byla v prádle, povídá, Maško, hoď si něco na sebe. Je. Já jsem vyhrál milion.
1: No.
2: A ona to ví, to ježišmarja, no fandom, milion. Co já si teď na sebe vemu, žena milionáře?
1: No, jo.
2: A on povídá, to je úplně jedno, hlavně se oblíkni a vypadni.
1: No.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, kolegyně, co mě v poslední době mrzí, co mě trápí, co mě přímo hněte?
2: Co?
1: Že už ode mě nikde dlouho nechtěli životopis.
2: Ale to chápu. Konečně byste mohl napsat jednou pravdivej.
1: No, pozor. Já jsem v životopise nikdy nelhal, teda úplně.
2: No, asi jako jeden můj známej, který napsal do dotazníku, že má v zahraničí jen velmi vzdálené příbuzné. No a když potom prasklo, že jde o tři sourozence, tak povídá, no a co má bejt? Žijou v Austrálii. Podle mě jsou teda vzdálení až.
1: No to měl pravdu, ale víte... Mně by se chtělo dneska napsat do takového dotazníku třeba, že pocházím z bohatý buržoazní rodiny.
2: Co pak vy pocházíte z bohatý rodiny?
1: No nepocházím, ale představte si, že bych pocházel, že bych to byl ty dlouhý leta tutlal. Nebo představte si, jaký by to bylo nádherný, jaký by to bylo gusto dneska. Pochlubit se takový nějaký hodně závistivý kádrovačce bráchou v Oháju.
2: Vy nemáte vůbec bratra, teď
1: no,
2: máte
1: nemám,
2: sestru a ve Vršovicích.
1: Ne, no to já vím, že nemám bratra.
2: Tak
1: ne.
2: Tady pletete.
1: Tak já, kdybych při mý smůle, ale kdybych měl bratra, tak je to nejspíš bývalý okresní ideolog, víte?
2: No tak. To tím líp, že ho nemáte. Ale víte, pustě to všechno z hlavy. Není důvod tajit původ.
1: Já vím.
2: Na příbuzný v zahraničí už dneska nikoho nezajímají.
1: No vidíte, mě by zrovna zajímali.
2: Jak to?
1: Mě by zajímala zejména taková zazobaná tetička ve Švýcarsku.
2: No to mě taky.
1: Já mít zazobanou tetu ve Švýcarsku, ona by mě třeba koupila juvenezín a poslala mi ho k Ježíšku.
2: Co to?
1: Juvenezín, to neznáte? To je
2: ne.
1: Omlazovací prostředek.
2: No jo.
1: Já myslel, že to berete.
2: Ale...
1: To je... To je fantastická věc, ovšem za horentní cenu.
2: Jo, tak na to pozor, nevíte, co se může stát.
1: Co by se mohlo stát, tak bych omládl. No.
2: Jeden inženýr, co žije v Curychu, poslal takovýhle omlazovací pilky svý matce do Pelřimova.
1: Jo.
2: No a za nějaký čas jí přijel navštívit a kouká, na jejich zahradě si hraje mladá, pěkná dívka s batoletem. Tak povídá mladá paní, prosím vás, nevíte, kde je moje matka? A ona na to... To jsem já, ty moulo.
1: No.
2: Já jsem tvoje máma. Ty pilulky ohromně zabrali. No to koukám teda. Úžasne ten inženýr. A koukám taky, že mám dokonce brášku.
1: No.
2: A matka povídala houby brášku. To je tatínek. Ten si vzal dvě.
1: To byl... Když jsi vzal dvě, tak to byl neopatrný člověk. To já bych byl opatrný. Já bych taky nechtěl moc omládnout. No, bejt dneska nějak moc mladý, to taky zrovna není. Mně by stačilo takových 30 let, jenom aby ty demokraticko-erotické výdobytky nešly úplně mimo mě.
2: Jo, tak kvůli tomu.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak jsem tak tuhle kolegyně přemýšlel a...
2: Zase?
1: No.
2: Jo.
1: No co, no teprve po třetí letos. A tak jsem tak přemýšlel a napadlo mě. Rozhodl jsem se přímo, jo? Definitivně, že kdyby, nedej bože, teda jeden z názvů odešel.
2: A kam? Jo, tak.
1: Kam, no tak já to nechci říkat přímo, že kdyby jeden z nás, nedej bože, natáhl brka.
2: Jo.
1: Tak já bych se odstěhoval na venkov.
2: Taky ráda žila mimo město, víte? Já bych si držela pár slepiček.
1: To už je dneska drahej špás, víte?
2: K ním takový 2-3 kohoutky.
1: Promiňte, že vám do toho mluvím, kolegyně, ale kohout stačí úplně jeden.
2: No, tak to je mužský hledisko. Jenom žena ví, co je to pořád čekat.
1: Jo, kdybych nevěděl, jak cudnomravně žijete, tak bych řekl, že jste promluvil jako nymfomanka. Mluvíme o slepicích, co pak slepice jsou nymfomanky, nemluvíme o ženských.
2: Moment, cože jsou?
1: Nymfomanky. Jo, vy nevíte, co je
2: nymfomanie.
1: Nymfománie je chorobná touha žen po mužích. Aha. No, to jsou takový ženský, no.
2: Jo.
1: Jsem žádnou nymfomanku bohužel v životě nepotkal. Já znal jednu kleptomanku, nějakou grafomanku, taky hermanku samozřejmě. A jinak samý obyčejní manky a žádná mě nedala znát, že by po mně toužila chorobně.
2: Poslyšte, a to taková nymfomanka nedělá nic jiného, než že jede po mužské.
1: Ale ne.
2: Ne.
1: No teda jo.
2: No tak jo nebo ne?
1: Ona jede, ale ona jede. Ona dělá. Ona
2: no dělá.
1: Dělá jako by nic. Jo?
2: No ne, já jsem se...
1: No pracuje si.
2: Pracuje.
1: Ano, normálně zapojený jsou v pracovním procesu. Ona ta nymfomanie, to je, já bych řekl, taková zájmová činnost, víte?
2: Jo.
1: Oni některé nymfomanky se i vdávají.
2: Nepovídej.
1: U nás v ulici nějaký horálek měl těžkou nymfomanku, jo? A hezký manželství, akorát za 3 neděle ona zmizela najednou.
2: Jako mu utekla.
1: Já nevím přesně, jak to bylo, ale on mě vyprávěl, že to šel ohlásit na VB, že pohřešuje ženu, povídá pánové.
2: Jo.
1: Já, teda on říkal, jsou druzi, ono už je to díl, jo?
2: No,
1: a ti policisté... Chtěli přesně vědět, kdy on zjistil, že ona není doma. On povídá hned, jak jsem přišel domů a koukám, že si musím sám sundávat kalhoty.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: To mě taky pobouřila ta anekdota, pro jaký je rozdíl mezi ženskýma mouchama. Že prej mouchy otravujou jenom v létě, jo? Vážím, přátelé. Vám, jestli vůbec v tom najdete nějakou pointu. Já nevím, jestli jste slyšeli, asi těžko, že tam se nedostanete, ale... anekdotu, jak to bylo, jo. Co se prej stane ženský, když spadne z koně? Prej rozbije si hlavu o noční stolek. Já to teda tím vůbec... Intelektuálové jsou tady, rozumíte, skvělou. Mimochodem, znáte tu hádanku, jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? Pedofil na rozdíl od pedagoga má ty děti upřímně rád, že jo? Já se přiznám, že jsem nedávno záviděl asi 14-leté dcerce naší sousedky, která byla asi měsíc pod stanem na Slovensku v krásných Vysokých Tatrách, že jo? A psala na pohlednici domů rodičům: maminko, tatínku, mám se výborně, každý den spím pod stanem a náš 50-letý vedoucí stano se má taky dobře. Proč prej má datel zobák? Prej, aby si nerozmlátil ksír o strom, že? Nebo... krásnou hádánku jsem slyšel, co to je, když se to vyhodí do vzduchu, tak je to hnědý, a když to spadne na zem, tak je to bagr, že? Prej kinder vajíčko, že? Ještě jednu takovou hezkou dětskou hádánku jsem slyšel na pískovišti, co to je, to bílej čtvereček, v něm je hnědý kolečko a lítá to po lese. Prej toaletní papír, že? Tak je... ta maminka parkem a pláče, jde s malým dítětem a potká nějakého pána, ten pán jí říká, maminko, proč pláčete, ale potkal jsem nějakého chlapa, ten mi řekl, že mám ošklivý dítě a on jí říká, prosím vás, tak na to už nemyslete, pojďte, sedeme si na lavičku a dáme si cigáro, tady v opici dáme ořek, že jo? Co je ze Sněhurky, když si šáhne na vysoké napětí? Prej Popelka, že? Nebo jsem slyšel anekdotu, třeba jak jdou dva malomocní školáci do školy, jeden druhému říká, to jsem zvědavej, co nám dneska se odpadne, že? Nebo jsem slyšel ještě, co to je, je to černý a má to čtyři nohy a jednu takovou malou roztomilou ručičku. Prej Rottweiler běžící z dětského hřiště. Cizinka, že co šla po Václaváku v takovým tom šátku květovaném a potkala jinou cizinku, která měla takhle v nějakém hadru malý dítě, že jo, na břiše a bylo to asi v 10 večer a ta druhá se jí ptala, prosím tě, kam jdeš? A ona říká, na ples dolů Cerny. A říká, a proč máš to dítě? A říká, to je do Tomboli. Jo, tak. Třeba se mi hrozně nelíbí ten ta hloupá anekdota, jak přijde ženská do pizzerie, chce si koupit pizzu, mi takhle dá tu pizzu a ptá se jí ten prodavač, jestli to chce rozkrojit na 4 díly nebo na 8 a ona říká jenom na 4, že by 8 nesnědla, že? Vážím to. Nebo se mně hrozně nelíbí ta hloupá hádanka, že proč musí mít žena vyšší inteligenční kvocient než kůň, to je, když jde mejt schody, aby nevypila kýbl, že jo? Tak je, nevím, co je na tom smíchu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak se tak na vás dívám, milí přátelé, tak čtu z vašich tváří něco jako obavu, že budu tenhle pořad provázet sám. Tak to se nebojte, nebudu. Musím ovšem, ač velmi nerad, omluvit svoji partnerku, kolegyni Jiřinu Bohdalovou. Napsala mi dopis, je to několik dní, není to dlouhý. No tak krátký to taky není, ale přečtu vám to. Vážený pane kolego, jak jste se nepochybně sám dočetl, pokud stále ještě umíte číst, v periodickém tisku, veřejnost, alespoň podle recenzentů, ostře odmítá rádoby reviální televizní slepence, protože jsou v křiklavém rozporu s duchem naší dynamické doby. Množí se názory, že demokratická obrazovka si žádá zcela jinou, novou, neotřelou zábavu. Ačkoliv nevím, jaká zábava je tím míněna, plně s tím souhlasím. Protože nechci riskovat poškození své umělecké pověsti. Taky, no. Třeba nějakou má. Jsem nucena se s vámi rozejít s pozdravem Jiřina a tak dále. No. Chápete, že to pro mě byla hořká pilulka, drazí přátelé. Ovšem, proti tomu jsem rád, že vám mohu představit partnerku úplně novou, jinou, mladou, neotřelou, přímo svěží. A na rozdíl od předešlé partnerky, bych řekl, vzdělanější, skromnější a hlavně snaživou. Minulý léto mě nosila několik... No tak to je jedno, co mi nosila. Prostě už dlouho usiluje o to se mnou spolupracovat. A tak mě dovolte, abych vám přivedl na scénu kolegyni Mařenku Táborskou.
2: Dobrý večer ve spolek.
1: Co tady děláte? Co tady děláte?
2: No co?
1: No tak dovolte, vy jste mi napsala dopis. No
2: já vím, vy jste čekal Mařenku Táborskou.
1: No samozřejmě.
2: No ale buďte klidnej, ty jsem půjčila na vlak.
1: No dobře, ale co ten dopis, který mě píšete, že se mnou rozcházíte?
2: Já jsem ho slyšela, ale nepsala, ukažte, no, samozřejmě. Je psaný na stroji.
1: No to prosím, to no, je.
2: Jako byste nevěděl, že já mám doma akorát šicí.
1: No šitý to není teda, to je no, fakt. Je to... No ale podpis je ruční, prosím.
2: Jsem velmi neobratně napodobený. Všimněte si, já ve slově Bohdalová píšu z pravidla velké B.
1: No tady je malý.
2: No, naletěl jste na nejapnej podpis.
1: Kdo mě ale mohl podvrhnout tohle, kdo ale mě no to mohl napsat?
2: To přece není tak těžký uhádnout.
1: Vy myslíte?
2: Ale no co já? Všichni to mají na jazyku. No milí diváci, kdo myslíte, že psal tohle psaníčko?
3: No. Mařenka Táborská!
1: Lidi, nebláznete. Sice hlas lidu, hlas boží, no, ale my nemáme ni žádný důkaz.
2: Ale milí kolego, co pak se v našich krajích ještě nikdy nestalo, že něco... Všichni vědí. A přitom se to nedá dokázat.
1: Jo,
2: ale jedna věc... Ale jedna věc mě zaráží. Že vy byste mě klidně a s úsměvem vyměnil.
1: No moment, co pak no. Já se usmívám.
2: Ale no tak teď byste právě měl, když jsem tady. No, tak po zase, vašem bůčku.
1: Teď zase mám usmívat,
2: no, ale,
1: jo?
2: Ne. Nechápete, že já jsem vás zachránila před možným průšvihem?
1: Je.
2: No.
1: Vy mě připomínáte tu ženskou, jak rozbila manželovi vázu o hlavu.
2: No.
1: Až mu to ošetřovala, jak mu povídá, co ty bys bez mě počal.
2: Ale to je fakt. Co vy byste si bez mě počal, no? Nic by vás netěšilo, nic by vás nenapadlo. Koukal byste jako poslední brambora ze sklepa. Co je vám? Co je? Já nevím. A zavolám Mařenku Táborskou.
4: No!
1: Haló, vodárny?
4: Vodárny!
1: Prosil bych sprchu.
2: Teda.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, mrně vzpomínám, jsem jak vagon, když ho odbojím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jestli pak jste, kolegyně, četla román Na dvoře ve Vodském.
2: No.
1: Jo?
2: No, nečetla.
1: Já jsem si to myslel. Tak já vám ho přečtu.
2: Teď tady? No, vy jste se pomát.
1: Hele, kolegyně, ruku na srdce. Že vy nemáte ráda Jiráska.
2: Kterýho Jiráska?
1: Kterýho Jiráska? No, klasika autora téhož. No, přeci Jiráska Alojze, co má v Praze most a náměstí. Dědečka zdejší paní ředitelky.
2: Jo, Jirásek, no. No. Že mě to hned nenapadlo, no samozřejmě. Jirásek, naší zdejší paní ředitelky, no, no to já přímo zbožňuju. No. To čtěte.
1: Alojz Jirásek, no. Na dvoře ve Vodském. V jizbě pana učitele Podhájského.
2: Snad Podskálského.
1: Ne, Podhájského, prosím. Jirásek napsal Podhájského. V jizbě pana učitele Podhájského...
2: Jste říkal.
1: Když mě přerušíte, tak musím začít větu od začátku, kvůli souvislosti, že jo, to dá rozum. V jizbě pana učitele Podskálského...
2: No vidíte, a prvé jste říkal Podhájského.
1: No, protože mě blbnete. Podhájského samozřejmě. Alojz Jirásek. Na dvoře.
2: Ve
1: Vodském. V jizbě pana učitele Podhájského...
2: Jsme v té jizbě hezky dlouho, víte?
1: Jestli nebudete stichat, tak se z té jizby vůbec nedostane. V jizbě pana učitele Podhájského bylo...
2: Jo, teď mě tak napadlo. Ono se to asi odehrává na vesnici, ne? No ne, když je řeč o jizbě, že jo? A on ten pan Podhájský zřejmě učil na jednotřídce, tedy na té vesnici.
1: Podívejte, kolegyně, ta kniha má 480 stran. A vy jste mě nenechala ještě dočíst první řádku. Ne, vám se nedá přečítat, klasika. To vyloučeno. A já to myslel dobře. Já jsem chtěl vám i ostatním rozšířit, jak si... A zejména vám prohloubit kulturní tenhle
2: rozhled. No, víte co, půjčte mi to domů a já se tam budu prohlubovat sama.
1: Mě ani nenapadne, paní. Vy jednak nevracíte knížky. A tady tam má antikvární cenu, jo. A jednak já jsem s kultivací vaší osoby definitivně skončil.
2: No to nemyslíte vážně, vy
1: to
2: mě necháte
1: vážně.
2: Takhle napnuto.
1: Ano, takhle napnuto.
2: No ne, já umřu z vědavostí, co bylo v té jizbě pana učitele Podhájského.
1: To si klidně umřete, kolegyně. Víte,
2: jestli mi to neřeknete, tak jste sadista.
1: Co to?
2: Sadista.
1: Tak to bych nerad. No. V jizbě pana učitele Podhájského bylo pěkně a teploučko.
2: No to, dejte pokoj. Ukažte.
1: Pěkně.
2: A teploučko.
1: A teplo v jizbě.
2: Fakticky. No. To byly teda divný časy.
1: No počujte, proč?
2: No učitel na venkovské škole a on měl nejen na kvartír, ale i na topení.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení a milí návštěvníci, nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
2: Teda no tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
1: No, prosím, ale hodně nenadaný
2: no,
1: mužík.
2: No, takový unavený.
1: Unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo...
2: No.
1: Nebo 15 let praxe?
2: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
1: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že potlesk je kojná umění.
2: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
1: To opravdu jinak nejde, než přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz
2: tleskací. Jsme trošku zaskočený, že
1: jo? No to jo, musíme udělat školení.
2: Já bych ten kurz, no.
1: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
2: Důležité.
1: Co je to potlesk?
2: Potlesk je kojná umění.
1: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku,
3: který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
2: Ano, nebo naopak.
3: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
2: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
3: To je podle mě nesmysl, ano, samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak... Jaký no, pak neutuchající.
2: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
3: Tak si zkusím, zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
2: Ano.
3: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
2: Tak, no.
3: Jo, všichni, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně.
2: Tak.
3: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě. Je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
2: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to...
3: Doktor Plácal je u mě blbec.
2: No tak dovolte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty to uvádí tež, doktor Plácal. Prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
3: No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
2: no, tady třeba... tady je nikdo nemá.
3: To je jenom pro přesnost, jo, pro přesnost. Ano, teď si prosím vás... Zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
2: No.
3: V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
2: Ano.
3: Pozor, dlaně se zásadně nesmějí minout.
2: Jo, já bych předvedla.
3: No.
2: To by nesmělo.
3: Slyšeli jste něco?
2: No.
3: Naopak,
2: nic. Neslyšel nic. Naopak, právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
3: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk. Jeden tlesk.
2: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no. Například doma. No ne, když máme třeba doma moly. Já bych předvedla. Hele, mol.
3: No dobře, no, tak tady nebudeme
2: ale
3: honit...
2: to není potlesk. To
3: tady
2: pravda.
3: Nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
2: Ano.
3: Že ano? Přičemž, a to je důležitý, dávajte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
2: Ne,
3: jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
2: No, to ne.
3: To je takzvaný ampírový způsob. Jo. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
2: no,
3: že?
2: Jistě.
3: Malá noční hudba, malý potlesk.
2: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
3: Ano, praktice, ano, ano, tak si zkusíme, prosím vás.
2: Já bych prosila vlažný potlesk.
3: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
2: Teď.
3: Vlažný.
2: Vlažný.
3: No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
2: A teď vřelý potlesk.
3: No. Pozor. Ano, to už byl téměř u bodu varu. Ano.
2: Jo, bouřlivý,
3: a teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý teď.
2: Frenetický, zvaný freneťák, jo?
3: Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. No. To bylo opravdu výborné. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slyšna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každej jsme nějakej, to nevadí. Ale příště sem nechoď.
2: Ale no to, když ne...
3: No ne, no tak fajn.
2: Čemu plácat, že
3: je tak co? Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. Zatleskejte orchestru Československé televize.
2: Teď si představte, že přichází skupina ABBA.
4: Streisand!
2: Hans!
3: Jiřina Bohdalová. Je to fajn, teď už budou tleskat všemu.
2: Vladimír Dvořák.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Budeme dál.
2: Jakou nemocí momentálně trpíte?
3: Mám horečku 6 nedělí.
1: To už je trošku to přehnal, malinko.
3: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7. nedělí, to už je Agnesovko.
2: Kolik máte dětí?
3: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 4 kousky.
2: Mě to baví.
3: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku. Jo.
1: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
3: Ona každá už druhý nechtěla.
1: Tak dítě by chtěla se mnou, to nechtěl.
3: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malová.
1: Proč zubatý?
3: Prosím?
1: Proč zubatý?
3: Vím já.
1: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý kačenka je normální dítě?
3: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
1: Taková pomluva proti...
3: Za nožičky.
1: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? No to je, ale přitom, kdyby to se to zakládal kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám půl metru v rohu došla drátinka. No, nic.
3: Holka si brouchí jako bobřík řezáky.
1: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky kdo vládne, tak to není v pořádku.
3: A tady já vládnu, já mám krušnohorské velkovévodství, si to nevíte. Josef Alois, první hlava.
1: Vypatlaná.
3: Ne.
1: Vymaštěná.
3: Pomazaná.
1: Pomazaná.
3: Máme i vlastní krušnohorský fernet. No, jo. Když jste chtěli stát členy velkovévodství, můžete. Má to výhody, paní. Mám právo první noci.
1: No.
3: Paní zbedla.
1: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
3: To je pochvala.
1: Ano.
3: Jaký divný.
1: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
3: Ano, přátelé, já mám vysokou školu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, tak já jsem říkal na konci minulých novot, že bych byl rád, kdyby mi diváci napsali, jak se jim pořád líbil. To byla samozřejmě legrace, ale myslel jsem to vážně. Já už jsem druhý den v 8 hodin ráno stál před Novou na ulici a čekal jsem pošťačku, jestli nenese první volaci. Takže já vám každopádně všem, co napsali, děkuju. Já se musím pochlubit aspoň jedním dopisem. To nemůžu vydržet. Mě napsala dívka s velice hezkým jménem dopravní inspektora. Dobrý. Dívka s hezkým jménem Linda mi napsala dopis. Přečtu vám ho. Praha, 27. srpna 1996. Ona chtěla napsat 97, ale to se takhle splete každý. Já bych na to neupozorňoval, ale upozorňuji na to. To není jediná chybička. Tak. Milý pane Nový, náhodou jsem si včera pustila Primu a viděla váš pořad Novotiny. Smála jsem se, jak už dlouho ne. Líbila se mi písnička Honzy Nedvěda. A nejvíc ta vaše, co jste zpíval s tučňákama, o tom faráři Bilovi. Kde se dá sehnat? Znám od vás balíček karet, ráda poslouchám, už vyplouvá loď Jambil a jiné. Je mi 17 let a tyhle starší desky má doma táta. Tu, co jste zpíval v Ptákovinách, ale nemá. Dala bych mu jí k Vánocům. On neví, že vám píšu. Zlobil by se, že dělám ostudu a tak dál. Ten dopis pokračuje. Já jsem té dívce odpověděl. Zde je kopie mého dopisu. Milá Lindo, dík za dopis. Jsem rád, že se vám pořád novotiny, líbil. Určitě se vysílal na Nově, ne na Primě. Ale to nevadí, vy si ho příště určitě najdete. Písnička o farmáři Bilovi, ne faráři, o farmáři Bilovi se jmenuje Všechno je OK a zpívám jí s fešáky. Písničky, které si doma posloucháte, jsou hezké, ale žádná není ani ode mě, ani od fešáku. Pokud chcete nahrávku, napište si na adresu a tak dál, dopis pokračuje. Přišla mi odpověď. Ne, pozor, adresa, pan Petr Novotný, televize Nova a tak dál. Milý Pavle, děkuju za dopis. Desku jsem už sehnala. Hrozně se teď stydím za to, že jsem taková popleta. Znám vás dobře, ale jenom jméno jsem si popletla s tím hercem Pavlem Novotným, co hrál v tom seriálu o Přehradě. Ale všechno dobrý. Polepším se, už si dám pozor. Na další Novoty se budu dívat a vaši kapelu si už s fešákama nikdy plíst nebudu.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Jednou jsem v jednom televizním pořadu řekla, že v každé pohádce láska probíhá tak, že se dva poznají, najdou spolu bod G a pak spolu šťastně žijí až do smrti. Můj muž se na televizi mimořádně díval a dokonce mimořádně mě i pochválil. Pak řekl, jenom jedno jsem nepochopil, co je to ten bod G. Jo, můj život není žádná pohádka. A upřímně řečeno, život není pohádka pro většinu z nás. Když mi bylo 17, tak jsem napsala báseň a přesně si vzpomínám, že jsem tehdy v jednom verši měla. A pán Bůh zabušil na svůj nebeský buben a vesmír se pohnul o bilion světelných let. V praxi to znamenalo, že jsem svého spolužáka opila 5 deci vína a on mi pak sáhl na prsa. Má první rada, abyste přežili sex, je tato. Zapomeňte na romantiku. Já jsem byla poměrně dost zklamaná svou svatební nocí. Tak moc jsem toužila po romantice, že jsme spali na seně. A protože už bylo září, tak jsem se chvíla zimou. A můj čerstvý manžel mě tehdy k sobě přivinul a řekl mi, neboj se, já tě budu hřát. A v zápětí ze mě serval mou vlněnou pelerínu, pevně se do ní zavinul a odkutal se asi 2 metry stranou. Před zmrznutím mě zachránil náš svědek, vlastně jeho svědek. Ta Takže mě vzal pod svůj spacák, měl ten rozepínací, do mumie bychom se nevešli. A výsledek mé svatební romantické noci byl, že jsem dostala zánět ledvinové pánvičky a můj žárlivý novomanžel se mnou 3 týdny nemluvil. Jedna z nejklasičtějších rad všech časopisů, odborníků, přítelkyň i filmů zní: když chcete ozvláštnit vztah, vyzkoušejte něco nového. Má přítelkyně chtěla svého partnera ohromit botami na jehlách, korzetem a černými punčochami. Když jí milý svlékal a uviděl podvazek, tak řekl: Ježiš, kdybych tě neznal, tak bych utek. Má rada pro přežití milostných zážitků proto zní: zapomeňte na experimenty.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chcete, kolegyně, mentolový bonbonek?
2: Je, to já ráda.
1: Z krabičky, tak no. Si nastavte, já vám nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak on je to silný. No, haminky.
2: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
1: Já, skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
2: Poleno, co?
1: No, až do Bůh ví kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
2: No jo, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
1: Jo.
2: Abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
1: Prosím vás, dejte pokoj.
2: No nedělejte pokoj.
1: No,
2: neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu: poslyšte, Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
1: Prosím vás, to je zajímavý.
2: Takhle se otočil.
1: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdala nebude, víte.
2: No, co by říkal Bohdala, když za ním stál Bohdala.
1: Když tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu teďko teprve pyšnej, že se s váma znám.
2: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
1: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám.
2: Víte?
1: To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Je. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med, ujala jste se mě.
2: Prostáku! Když vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
1: Že bych se mejlil?
2: No, jistě.
1: Kdy jste se narodila, podle vás?
2: Co je vám potom?
1: No jistě, samozřejmě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste, totiž já chci říct naopak, že jste mladší, než vypadá.
2: Ale uklidněte se. Až mě letos bude, až budu mít narozeniny, tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let. No a pořád se mi tam vejdou, nebude to moc velký.
1: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
2: Proč?
1: Budete mít hosty, hostů bude nevolno.
2: Z čeho? Z toho dortu?
1: Ne, z toho horka, z těch svíček.
2: Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamovala.
1: No, ale právě kdy. No.
2: Co kdy?
1: No, kdy a kde jsme se seznámili.
2: Ale to je právě to, co já nevím.
1: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
2: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku, jo?
1: Nebo tu kupku jetele, ano, jistě.
2: No.
1: A teď je to jedno, prosím
2: ale
1: vás, jednou
2: jedno,
1: se
2: mě to
1: známe.
2: Mě to mrzí.
1: Jednou se známe a hotovo.
2: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo? Kdybyste mě neznal.
1: Těžko, víte, já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
2: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
1: Jak zkusit?
2: No já to vidím takhle, jako že já se tady budu jako procházet, jo? A vy mě najednou uvidíte.
1: No
2: nebo
1: jo,
2: vy mě
1: jo.
2: Uvidíte, no to je. A oslovíte mě, jo? Jo, tak no jo, já už se jako procházím, jo?
1: A není to blbý?
2: Ale blbý. Já už se jako procházím.
1: Halo, pane, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Promiňte, že vás oslovuju, paní, ale já vás neznám vůbec a právě vás oslovuju, ačkoliv vás neznám a vy mě taky neznáte.
2: Já vás taky neznám.
1: Vy se prostě neznáme.
2: Ne, my se neznáme.
1: Já vás tady oslovuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
2: To bohužel nevím. Je někdo vám stůně?
1: Švagr.
2: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
1: No jo. Tak... No on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
2: Víte?
1: Ne, já jsem, vlastně to byla záminka, madam, abych se s váma mohl seznámit, rozumíte? Ano, takže už se známe.
2: Ale já jsem přislychla vaše jméno.
1: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
2: Vy jste ho neřekl?
1: Pardon, já jsem ho neřekl.
2: Ano, prosím.
1: Já se jmenuji Dvořák.
2: Ano, Bohdalová.
1: Co mám dělat? No tak, jo. No. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
2: No jistě.
1: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
2: Třeba mě znáte z biografu.
1: To co? Je možný, z jistě. Biografu, do kterého chodíte?
2: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
1: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Jenže nevím, z kterého teďko.
2: No to je jedno.
1: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
2: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
1: Často, ano, jako když vás slyším, já... denně mám pocit.
2: No jistě.
1: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
2: Ukončete výstup a nástup,
1: dveře se zavírají. Ne, tak
2: no, prosím vás, ale opravdu to.
1: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete, já si to napíšu a zeptám se někoho, víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
2: Vy jste Novák, víte, nebo Horák.
1: Dvořák. Já vám dám navštívení.
2: Ano, prosím. Když budete tak vlastně. Děkuji. Judr Kamil Berka.
1: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Já mám totiž... Abyste rozuměla, já mám totiž skotský předky, víte? Moje babička byla rozená black and whiteová.
2: Black and white, jo, tak dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky, že? Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslyšte, kolegyně, taky máte někdy takový chvíle, že kolem vás všechno jásá, tančí, zpívá, všechno je spokojený a vás napadají sami smutné věci?
2: Ne.
1: No jo, vy máte výhodu, no. Vás nenapadá zpravidla vůbec nic, ale já vám mám takový chvíle jako teď. Podívejte, všichni se usmívají. No. Tamhle kolega zahradník, ten vypadá jako, kdyby dostal první cenu za kedlubny. A mě vám napadají sami dojemné věci jako Černá kronika, nebo Domov důchodců. Oh. Víte, co to je Domov důchodců?
2: No jistě. Pomsta dětí za jesle.
1: No. Já se snažím třeba vymyslet něco veselýho. A mně vám i něco třeba přijde na um a je to spíš takový jímavý. Takový, jako třeba mě napadlo, omylem zabil Běláska při ping-pongu, jo? A je nějak líto toho Běláska a jsem zralý na linku důvěry.
2: A změřil jste si teplotu?
1: Ale to není nemoc. Ne. To je občasný úděl humoristů, rozumíte? Aha. Člověk spřádá taškařice a v duši sebou střádá žal.
2: A do prkinka zelenýho vás to jak vzalo?
1: Podívejte, tohle měli všichni humoristi takovýhle stavy. To od těch malejch jako jsem já, až po ty největší. Jako třeba takovej Neruda o tom psal, jestli vám to jméno něco říká.
2: No jistě, no. Neruda. No. Kdo by neznal Lučka Nerudu,
1: no,
2: že?
1: No právě. No ne, moment, já myslel Jana Nerudu.
2: Jo, Jana, no, to byl velký humorista. Teď napsal to hřbitovní kvítí, že? No, ale tak se na ten humor vykašlete, když vás to tak zmáhá, že?
1: Vám se to mluví, podívejte, vám se to mluví. Vy jste herečka, charakterní, No tak charakterní, ale jste herečka, vy se uživíte i tragickýma rolema, že jo? Vy můžete hrát z neuznaný inženýrky a rozvrácený manželky a jeho pastorkyně a nevím
2: co. Ale hejte, já vám poradím, když vás napadá málo veselýho, tak jděte mezi lidi.
1: Myslíte?
2: No jistě, to je
1: tak zaručená. Nashledanou.
2: No moment, to hned. Ne teď.
1: Ne teď, aha.
2: Pojďte sem. Zítra, pozítří, prostě choďte mezi lidi a poslouchejte. Mezi lidmi je nevyčerpatelný humor. No já jsem například, tuhle to mě napadlo, jsem jela tramvají, jo. A jedna paní povídá řidiči, prosím vás, nemůžete ty stanice hlásit pořádně, teď vám není vůbec rozumět. A ten řidič povídá, jo, drahá paní, to je těžký, Milan Friedl z tramvají jezdit nebude.
1: To byl teda štverák, ten řidič.
2: Taky jsem přišla do konfekce, jo, a jedna dáma tam povídá prodavači, prosím vás, nemohla bych si zkusit ty žlutý šatičky ve výloze. A ten prodavač povídá, ale klidně, ale jinak tady máme taky kabíny.
1: To je úžasný, co vy jste všechno zažila.
2: No teda. Tak vzpomínejte, taky jste musel něco komického zažít, třeba včera, no.
1: Včera, vzpomínejte, počkejte, včera. No. Včera jsem byl v pojišťovně.
2: No?
1: Uzavřel jsem životní pojistku.
2: No tak to není zrovna nejradostnější, že to?
1: Ale žena měla radost.
2: No tak aspoň že.
1: Povídala, že to je fajn, že teď už aspoň... Ale nemusíme schánět doktora, když mi někde něco píchne.
2: No tak, a co dneska? Dneska.
1: Jo, dneska jsem nikde nebyl.
2: No jo,
1: dneska jsem si skočil jenom pro noviny a zapomněl jsem si doma peníze.
2: No, to taky není k popukání zrovna, že jo?
1: Ona, paní Málková, moje trafikantka, mi je dala stejně, povídala, že jí tu korunu dám v pondělí.
2: No tak, no.
1: A já jsem zažertoval.
2: Ty vám to nedá, víte?
1: Já jsem zažertoval, ano. Povídám, co když do pondělka umřu.
2: To bylo veselý.
1: A ona povídá, že to nebude taková škoda. Ne, ona vysela tu korunu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
2: Já vám děkuji, ano.
1: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
2: Pět.
1: Tak co jste si pro nás připravila?
2: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale takový pěkný. Já proto skáknu.
1: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská. Nebo slečno?
2: Slečna.
1: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
2: Jo, ale prosinec.
1: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
2: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
1: ano.
2: Trošičku rozrušená.
1: Ale že? No, tak to je pochopitelné.
2: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas.
1: No, tak něco dá. Uklidněte,
2: dobře,
1: uklidněte.
2: To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano, ano, no, ano. Tak prosím.
2: Ano, děkuji vám. Ano.
1: Tak můžete začít.
2: Jo, už tak.
1: Kam jdete, halo?
2: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha.
2: Že bych...
1: Ano, jistě, to
2: že...
1: prosím, tak si přijď.
2: Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde?
1: Publikum je všude před vámi.
2: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak všude. Začněte.
2: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Jo, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum. Jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná nická, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
1: Slyšno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
2: Stačí.
1: To
2: stačí, jsem celá z toho taková.
1: Ano, ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
2: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
2: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
2: A on jako s přípravy.
1: On bude hrát na housle.
2: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No, prosím.
2: Já jsem na to zvykla.
1: No, no, my si zvykneme.
2: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
2: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
2: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
1: No prosím.
2: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Kuteku Hešek.

0: Právě kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bufé.
0: No jo, tak kde?
1: V bufé.
0: Bufé. Tak... A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
0: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale teda vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne. Teda jako skáruje mezi náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, Máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si Kdo chce, může si podat v bife pořadatele.
0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak.
1: No.
0: Proč ne?
1: Jo, tak.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jak? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, když jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak měl jsem důlko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě, já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to, když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace, já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě
1: no.
2: Je doktor.
1: No, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No... A proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský název, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: No, jaksi, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to je jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky, no, by si nejprve těla

0: Hned svleču, ano, no to je trapasto.
1: Ale prosím vás, abyste ho svlíká, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už vám si to sám. Co je s tou večeří?
2: Samozřejmě vám polivku.
1: No tak buď tak dobrá. Pro boha, to není horké. A si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, pojď. Přines mě mavé sako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale bez saka. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak věř.
2: Ale já jsem ti připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
1: Já jsem neříkal?
2: Ne.
1: No ale Slavinko...
2: Co říkal světlý sako?
1: No, já se netřu, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
2: No to ne.
1: Připrav mě to tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci, maminko, myslím. Mé osobní zkušenosti proinventarizovaly, jak šťastná je rodina, když si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7 hodin, jsem putal županu. Slávino pro pána krále, kde se souraží, já to všechno nezvládnu. Polévka.
2: Se pohřívala to sako.
1: Co si ohřívala?
2: Sako.
1: Jo, tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš víš tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat, svlékat. Referády úplně na vůni. Na vodě.
2: A dobrý.
1: To všechno proto, Slávinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
2: Já jsem žehlila to risotto.
1: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku. To já bych si na svědomí nebral.
2: Já dělám, co můžu, Pepo.
1: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš klobouk? Nech toho, prosím tě, buď to.
2: Vařila tu polivku a máš na stole připravila.
1: No, radši mě přines ten klobouk a pláš. Ano, já pospíkám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
2: Tady máš to risotto.
1: Co risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
2: Ne, klobouk teda.
1: Kde je pláž, kde je dešník, kde je aktovka, venku je jako skonve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
2: No tak.
1: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti, pochopitelně, na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
2: Tady máš, Pepo. Hore, tady máš.
1: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych
2: ostřil? Tady máš aktovku, dešník se ozývá.
1: Dešník se...
2: Nebo večeříš, Pepo.
1: Ty šíříš, Slávinko, ty šíříš. Teď si sednu k večeři a budu večeřit. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
2: Pa.
1: Pa. V klidu si tady pěkně všechno udělej.
2: Klidu.
1: A drž mi palce. Já se jdu bít. Za tvoje práva, svobodu a za štěstí. Slavinu!
2: Jen abys to prosadil, Katičku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdá se, že už jsme všichni pohromadě. Ještě, a my nejsme. A jo, pojďte. To je profesor Vondruška. Ten nám tu ještě chyběl. Můžeme tedy zahájit náš osvětový večer, který bude tentokrát plně věnován hudební tvorbě Járy Cimrmana. Myslím, že nejvhodnější bude, když začneme citátem ze vzpomínkové knihy vídeňského herce Klause Vogla z knihy nazvané Stránky vyrvané osudu. Prosím pana profesora Smoljaka.
2: Klaus Vogel, Stránky vyrvané osudu. Když vídeňská operetní scéna Teatr an der Wien oprašovala po divadelních prázdninách svůj repertoár, tu u jedné odpolední zkoušce přistoupila k dirigentu Schmelingovi herečka Marlene Jelinková s prosbou, zda by se mohl podívat na její děcko. Dirigent vyšel s herečkou na zadní dvorek, kde mezi poskládanými kulisami seděl v kočárku asi půlroční chlapeček. Krásné dítě, řekl dirigent Schmeling. Avšak Marlene Jelinková přiložila prst k ústům a řekla: poslouchejte. Tu teprve si dirigent všiml, že dítě má v ručičce klacík, kterým ťuká do zrezivělých blatníků kočárku. Upoutáno na kožených řemíncích vyklánilo se z kočárku tak, aby mohlo rozeznít hned levý přední, hned pravý zadní blatníček. Někdy zazvonilo také o spirálu péra. Neuvěřitelné, vydechl po chvíli dirigent Schmeling. To dítě hraje melodii. Nebylo pochyb. Chlapec, sotva odrostlý matčinu prsu, hrál nápěv staré rakouské písně Žebráci z Vídně žijí tak bídně. O ním dítětem byl Jára Cimrman.
1: Děkuji kolegovi Smoljakovi. Taková maličkost, přátelé. Ptal jsem se u šatny namátkou několika z vás, co jim vlastně jméno Cimrman říká, abychom věděli, jestli ta naše 30-letá práce měla vůbec smysl. No, tak myslím, že měla. Jeden divák odpověděl, že Cimrman byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, třetí za průkopníka aviatiky, tvrdil dokonce, to jsme sami nevěděli, že... Ale možná, že to je pravda, že Cimrman prý na letounu vlastní konstrukce přeletěl i Žižkov. Nejprve prý udělal nad Žižkovem kruh a pak nad ním udělal kříž. A čtvrtý divák, ten ho považoval za filozofa. No tak všichni měli pravdu. Ono se totiž v Cimrmanově případě dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by plodně nezasáhl. Položme si však, přátelé, takovouhle otázku. Prosím.
3: Promiňte, že vás ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že bychom měli asi divákům vysvětlit, proč jsem oblečen jinak než ostatní pánové.
1: No, já nevím, no. Když myslíte, že to je nutné.
3: Tak jiný oblek mám proto, že v druhé půli pořadu budu dirigovat operu.
1: Chtěl jsem říci, položme si takovouhle otázku. Zná světová veřejnost, nebo nebuďme neskromní, zná evropská veřejnost, a buďme ještě skromnější, zná česká veřejnost, a ještě dál, zná Cimrmanova Praha, Cimrmanova vnitřní Praha, tedy Praha 1. aspoň jedno jediné jeho hudební dílo nezná. Tady musíme vzít část viny i na sebe, poněvadž my jsme o jeho vkladu do pokladnice hudby vážné hovořili dosti sporadicky. Dnešním představením chceme tento dluh splatit tady na Trojce. Cimrmanův hudební talent se pro...
3: Pane doktore, promiňte, že vás ještě jednou ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že jsem to prvé neřekl asi dost jasně.
1: Mně to taky přišlo takový.
3: Já vím, že jakožto dirigent operního představení bych měl mít na sobě večerní úbor, to je frak.
1: Já myslím, že už je nám to s tím oblečením jasné a že už se k tomu nebudeme, nedej bože, vracet. Cimrmanův hudební talent se projevil, jak o tom svědčí ona příhoda s kočárkem, již v raném dětství. Je škoda, že matka považovala chlapcovo výrazné hudební nadání jen za jakousi roztomilost a nijak je nerozvíjela. O tom, jak silný to byl talent, svědčí skutečnost, že dítě, ponecháno samo sobě, ukájelo svůj hudební put na předmětech, které mělo kolem sebe. Na takových předmětech, jako jsou žehličky, konve, příbory, káva, limonáda. Co? Tuhle fantu bych si vzal třeba. Děkuju. Příbory.
4: 15.30.
1: Co?
4: 15.30.
1: No, potom mám to dám, já teď přednáším. Jsou hrnky, hlavně hrnky také. Skleničky, samozřejmě, jděte pryč. Cože?
4: 15.30 potřeba.
1: Promiňte. Budu muset zaplatit. To je 50 korun. 50 korun nevadí. No tak mi to dáte potom. Potom mi to dáte. No, už děkuji. Tak prostě toto dítě hrálo na všechno, co jen trochu znělo. Někdy i na stvrdlý chléb. A toto dítě přišlo ve svých 5 letech na vlastní velice originální způsob grafického záznamu hudby. Ale v této chvíli už bych raději předal slovo doktoru Bořivoji Pencovi, protože ten toto téma, myslím, velice pěkně zpracoval.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pojďte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
2: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
1: Je tak, ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
2: Neříkejte.
1: No jo, ale vy jste to nebyl.
2: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
1: Ale jo, já si rád, já jsem utáhnej jsem vám, to je strašný.
2: No jo, já vám taky necítím nohy.
1: Jo, co říkáte?
2: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
1: A máte nějakou rýmu, nebo co?
2: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
1: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo.
2: Jo.
1: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance.
2: V poradní kance.
1: Poradní kance i na kopci, no.
2: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
1: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
2: No a co bych měl vědět?
1: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu.
2: Vy jste v rozvodu?
1: V rozvodovodovým, no jo.
2: No tak to já ani nevím.
1: No jo.
2: No jo.
1: A víte s kým? S mojí manželkou.
2: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
1: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanapy.
2: Myslíte, jako od stolu a od lože?
1: Od jaký od lože?
2: Myslím, jako že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
1: Je to od lože, no, my máme doma i kanapé, víte.
2: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
1: No z manželčiny, to víte z míne. To víte, ženská a rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
2: No jo.
1: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
2: Jo.
1: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
2: No jo. A co to jako znamená?
1: Co?
2: Co jako znamená to čínský přísloví?
1: Jo, tak to je, no to já nevím, to víte, a čínský. Já čínsky neumím, že jo?
2: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
1: No něco takového to bude asi, že jo?
2: No.
1: Co jiného by to mělo být, že
2: jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
1: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
2: no
1: že jo?
2: Tak.
1: Ale to už se nedalo vydržet,
2: prosím vás. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
1: Mně,
2: to
1: jo.
2: Mezi váma nehraje.
1: No tak tady vidíte, co lidi nažmanějí
2: no,
1: taky.
2: No,
1: když nevejít mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
2: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
1: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzali, kdyby dědila po někom jiným.
2: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
1: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
2: Vaše manželka žádlí?
1: Žádlí, no představte si žádlí.
2: Jděte. No. A to žádlí jako bezdůvodně.
1: Co?
2: Jestli žádlí bezdůvodně.
1: Bezdůvodně?
2: Jo.
1: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
2: No, tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
1: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
2: Jo.
1: Vášnivě jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
2: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
2: Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
1: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
2: A na co si stěžuje?
1: Furt si na něco stěžuje.
2: Děte?
1: Pořád, no. Pořád.
2: A na co například?
1: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
2: Děte?
1: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
2: Podívejte se, pane Carbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: No jo, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle Falkronu 10 Hennessy.
2: Prosím vás, 10 Hennessy.
1: No, na uklidnění jsem si musel 10 Hennessy. No, tady vidíte, co mi ta ženská taky stojí peněz.
2: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
1: Ale chce na mě pořád jen peníze.
2: Peníze?
1: Peníze, nic než peníze.
2: Jděte.
1: Moře peněz na mě chce pořád.
2: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
1: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal, že jo?
2: Dějte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
2: Vaše paní... Po hospoda?
1: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
2: Jděte.
1: No jo.
2: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
1: Ale ne, ona mě hledá.
2: Dějte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
1: U mě, jo?
2: Já?
1: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
2: Ale no tak,
1: já vám to
2: pane
1: vůbec
2: Carbo,
1: vyprávím.
2: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
1: No, ne? Tak co má, já udělal jsem je, má je, tak co, no.
2: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
1: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
2: No.
1: Já za to nechci vůbec nic.
0: Léto na rádiu Jihlava.
3: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vůbec je možné, aby tě nějaký režisér k něčemu donutil?
2: Režisér tě donutí ke všemu. O toho tam je. My jsme točili poslední den cirkusu Humberto. Já měl v podstatě už takový filmovací den, kdy lážo plážo, nic moc. A točila se, pokud si na ten seriál vzpomínáte, taková ta, jako ty, jak dělali ty živý obrazy. A já jsem měl být v tom živém obrazu přivázaný ke kůlu a kolem mě jezdili indiáni a skákali na koních tam a osvobozovali tam. Já už si ten obraz nepamatuju, ale neměl jsem tam žádný text, jsem říkal, tohle to levou zadní, to nebude žádný problém. Teď tam bylo v hostivaři, stále v ateliérech, byl postavený ten cirkus, sedělo tam asi jako 150 komparzistů a když jsme se chystali na ten záběr, tak přišel František Filip, to je přesně tohle, že si tě donutí do ženy. Říkal, Pepo, a my ti dáme na krk krajtu. Dámy a pánové, jestli se něčeho na světě bojím, takže prostě tak hada. Žížala a tam končím. Všecko, co je hmotnost, je víš, co je na metry, já nemůžu prostě, to je moje smrt. Já v pralese, já bych byl na chůdách, no. To si nedovedu představit, prostě potkat takovýhle stvoření, jak vyleze proti mě. Pryč. A já jsem říkal, nemůžu, Františku. A najednou jsem pochopil, že on má vyvočit takový ten záblesk, kdy on to má vymýšlený. Ale jo. Já říkal, ne. A viděl jsem, že ho musím přesvědčit, že ne. Říkal, ne, já dostanu hysterický základ. Já normálně. On říkal, ale my počkáme, až budeš přivázaný k tomu kůlu. Pak budeš mít hysterák, jak je ti libo. Já jsem říkal, Františku, to neuděláte tohle, to neudělám. Říkal, pojď se na něj podívat, leží tady. Měli ho rošťáci už to hada připravenýho. Říkal, ne, říkal, František Němec ho měl včera na krku hrázky. Říkal, František Němec je z Národního, tam jsou zvyklí na jiný věci. A když už jsem nevěděl, co já jsem říkal, já to zničím ten záběr. Já budu křičet smrt komunismu, smrt komunismu. A oni nás všechny zavřou. Ale nedali mi ho na krku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro

0: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Když si tehdy přineslo na talířku křupky,

dal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient na smrtelné posteli. Sestřičko, mám ještě nějakou šanci? Bohužel, nejste můj typ.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

naše fontána, to bude na pořád. Tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny ženy mají bod G na stejném místě, na konci slova shopping.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá na.

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou sobotu. Vědci vyvinuli zpomalovač hoření, který má pomoci ochránit archiválie v lepenkových krabicích do příjezdu hasičů během požáru. Při demonstraci požárů na třípatrových regálech s krabicemi se ukázalo, že krabice bez retardéru prohořila zhruba po 2 minutách a požár se rychle rozšířil do vyšších pater. Ta ošetřená retardérem se vznítila až o 2 minuty později, přičemž požár se dál nešířil.
2: Co se děje v kraji?
3: Bystřice nad Pernštejnem otevře v říjnu novou sokolovnu. Postavená byla na místě té původní, kterou dalo město kvůli špatnému stavu zbourat. Novostavba bude sloužit sportovcům a také jako dům dětí a mládeže. Aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížili frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího roku. Původně chtěl dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od 22. října.
2: Sport.
3: Hokejisté Třince porazili ve druhém kole extraligy doma Kometu Brno 6-5 a i ve druhém utkání v nové sezóně naplno bodovali. Kometa zůstává bez bodu. Další utkání čeká brněnské hráče zítra, kdy na svém ledě přivítají Hradec Králové. Začátek je v 17 hodin.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Ladíte Rádio Jihlava, my máme chvíli po 9. hodině a to už je u mikrofonu Míša Rotrová. Já vám přeji příjemný poslech a příjemné startující dopoledne s datem 19. září. V této hodině budeme blahopřát k svátku, taky si dáme kalendárium a v dalším vysílání nabídnu jako vždy tipy, co můžete podniknout a kam vyrazit v Jihlavě anebo i v rámci našeho kraje. Tak tedy rozhodně zůstaňte na ladini.
2: Rádio Jihlava

teď už jdeme na Rádiu Jihlava gratulovat k svátku. Dnes máme v kalendáři jméno Zita. Ano, právě ty slaví 19. září. V České republice jich máme okolo 1600. No a toto jméno nemá úplně jednoznačný původ. Uvádí se buď to italský, ze staroitalského Cita, tedy mladé děvče, a nebo perský původ. Tam je to potom s podobným významem. Případně ale jméno Zita bývá ještě spojováno s italským jménem Felicita, což znamená štěstí, blaženost nebo úspěch. Můžeme vzpomenout taky třeba ještě svatou Zitu, což byla italská světice, byla služebnou a později se stala patronkou služebnictva, domácích pracovníků, kuchařů a také lidí hledajících ztracené věci či klíče. Tak já vám přeju, ať nic takového dnes řešit nemusíte, a Zitám všechno nejlepší k svátku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Slyšel jsi, že Klára má věno 2 miliony? Hele, to není věno, ale bolestné pro ženicha.

0: Ladíte Rádio Jihlava, před malou chvílí jsme gratulovali Zitám k svátku a jaké bylo 19. září třeba v historii, tak na to se podíváme už za malou chvíli v našem kalendáriu.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: štěstí. Ladíte Rádio Jihlava a teď už je tu kalendárium s datem 19. září. Nejprve pohled do roku 1938, právě v tento den Československo dostává ultimativní požadavek na odstoupení pohraničí. Roku 1945 prezident Edvard Beneš vydává dva významné dekrety o prozatímní úpravě soudnictví v českých zemích a Moravskoslezsku a o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství. A teď ještě pohled do světa. Zajímavý byl rok 1783, protože tehdy se leteckými pasažéry staly ovce, kohout a kachna. Bratři Montgolfierové v areálu Versailles před francouzskou královskou rodinou vypustili horkovzdušný balón právě s touto posádkou. Balón tehdy vystoupal asi do 3 kilometrů a let trval přibližně 8 minut. Nebojte se, žádnému zvířeti nebylo ublíženo, zvířata přežila. Jestli z toho měla nějaký zážitek, tak to je otázka. Pojďme se raději podívat na to, kdo dnes slaví narozeniny. Je to například herečka dabérka, šestinásobná vítězka TT v kategorii dabérů Valerie Zavadská. Taky slaví bývalý český hokejový reprezentant, útočník a mistr světa Jan Hlaváč nebo Radek Bajgar, režisér, scénárista, producent a novinář. Zajímavé určitě také je, že 19. září se narodili roku 1922 dva mimořádní čeští sportovci, kteří už tedy nejsou mezi námi, ale stojí za to si je připomenout, a to Emil Zátopek a Dana Zátopková. A pokud vy dnes slavíte, přeje vám Radio Jihlava všechno nejlepší.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Marian.
4: Dny Marian, jo.
3: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

se svým bohem zmíření s tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Česká zoologická společnost oznámila, že se jejím vědcům podařilo odchytit netopíra obrovského. O jeho občasném výskytu na českém území sice věděli už řadu let, ale snaha o přímé pozorování byla složitá. Tento druh může mít rozpětí křídel až půl metru. Nejčastěji se netopír obrovský vyskytuje na Pyrenejském poloostrově, ale také na Balkáně a v Turecku.
5: Jihlava aktuálně.
6: Dopravní podnik města Jihlavy zve zítra na den otevřených dveří ve svém areálu na Vrtnické 23. Návštěvníci si prohlédnou nová nejmodernější vozidla, která se právě nasazují do provozu a projedou se i retrolinkami zdarma. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. Podle dostupných informací obžaloba uvádí 3 případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů. Ve 29 případech pak pokus o tento trestný čin. Fischerova firma Fischer Air má být v insolvenci.
5: Sport.
6: Fotbalista Patrik Schick momentálně nemá zájem reprezentovat. 30-letý útočník Leverkusenu a nejlepší střelec mužstva posledních let nečekaně ukončil kariéru v národním mužstvu po letním mistrovství světa v Americe.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Máme po 10. hodině, díky, že ladíte Rádio Jihlava, u mikrofonu je Míša Rotrová a jak jsem slibovala, podíváme se v této hodině na to, co se děje tento víkend v Jihlavě a nebo i v rámci našeho kraje, co všechno tady můžete zažít a kam můžete vyrazit. Tak pokud máte volno, určitě se nechte inspirovat, pokud nás náhodou ladíte v práci, tak přeji, ať vám to alespoň rychle utíká.
5: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: the glow.
1: Ladíte Rádio Jihlava a teď už pozvánka na akci, která dnes probíhá v Horácké multifunkční aréně. Ta se otevírá všem, kteří si chtějí zasportovat a je úplně jedno, jestli trénujete pravidelně několikrát týdně anebo běháte tak maximálně na autobus. Akce má název Sportovní den v aréně. Vstup je zdarma a nemusíte se nikam předem hlásit. Čeká vás třeba běžecký ovál nad Jihlavou, dráha na střeše arény, věc, kterou z ulice jen tak neuvidíte. Běhat se tady bude ve třech kategoriích, v dětských kategoriích a v jedné dospělácké. Není to závod, je to spíš takový příjemný běh, při kterém se můžete podívat na Jihlavu ze zhora. Dále vás čekají hry v tělocvičně, zábavné hry, překážky, soutěže. Navštívit můžete i fitko, kde vám ukážou nějaké ty cviky, budete si moci vyzkoušet stroje a zkonzultovat to s trenéry. A k tomu ještě ochutnávka nějakých těch dobrot. Tak tedy dnes až do 16. hodiny pro vás otevřena Horácká aréna a jejich sportovní den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, jaký je český národní nápoj? Správně, pivo. Víte, jaká je česká národní slabost? Další pivo.

0: A z vlny 101.1 FM teď pozvánka do amfiteátru Jihlava. Tady se koná další bleší trh. Až do pravého poledne sem můžete vyrazit něco zajímavého si koupit. Původní a jediná myšlenka akce je dát šanci použitým věcem, přebytkům z domácnosti, starožitnostem, sběratelským a raritním věcem. Pokud vás tady toto zajímá, rádi hledáte nějaké ty poklady, pak dnes amfiteátr Jihlava až do pravého poledne právě pro vás.
1: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS ticket.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
1: Datart uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání 9.9.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Na školství, které vláda označuje za jednu ze svých rozpočtových priorit, půjde příští rok z veřejných peněz téměř 282 miliard korun. Ministr školství Robert Plaga ale před několika dny upozornil, že mu v návrhu rozpočtu nejméně 6 miliard chybí. Vládní slib, že průměrný plat učitele do konce volebního období vzroste na 75 tisíc, se podle něj podaří naplnit nejdříve v roce 2029.
5: Co se děje v kraji?
6: Městské muzeum v Brtnici na Jihlavsku rozšíří své expozice. Poprvé se bude věnovat i broušení skla, které má v regionu dlouhou historii. Původní jednoduchá expozice řemesel v patře Sýpky byla převzata z Muzea Vysočiny Třebíč. Postupně vznikla vestavba imitující jednotlivé řemeslné dílny. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny.
5: Sport.
6: Portugalský útočník Cristiano Ronaldo pokračuje i v 41 letech v reprezentaci. Dlouholetý kapitán národního týmu a v současnosti hráč saúdsko-arabského klubu An-Nasr nechybí v nominaci na nadcházející zápas fotbalové ligy národů. Ronaldo bude mít další možnost rozšířit už tak rekordní bilanci 233 reprezentačních startů a 146 gólů.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Máme po 11. hodině, stále ladíte Rádio Jihlava, kde je po čerstvých zprávách u mikrofonu Míša. No a Jihlava dnes patří sportu. Už jsem vás v minulé hodině zvala do Horácké arény na sportovní den, ale koná se i další akce s názvem Sobota plná pohybu v Jihlavě. Podrobnosti k tomu za chvíli, tak zůstaňte s námi.
5: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička z českých

Ladíte Rádio Jihlava, s vámi Míša, no a dnes se koná také akce Sobota plná pohybu v Jihlavě. Je zdarma, ale je potřeba se na ní registrovat. Pořádá ji Zdravé město Jihlava a těší se na vás lektorka Markéta Ješková. Začalo to ráno body balance, potom pilates, no a co určitě ještě stihnete, tak to je o půl jedné yoga pro všechny. Zjistěte si, jestli je ještě místo a můžete vyrazit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, jak ti dopadlo to rande na slepo? Ani se neptej. Ta ženská přijela na rande v Mercedesu, rok výroby 1937. Tak to je fajn, ne? Drahé, luxusní auto, dokonce rarita, tak kde je problém? No, ona byla původní majitelkou toho auta.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

Ladíte Rádio Jihlava, no a pokud po létě děláte nějaké to třídění oblečení a říkáte si, že by někomu mohlo ještě posloužit, a nebo naopak byste rádi si něco nového pořídili, tak co takhle vyrazit na oblíbený swap oblečení? Kde se třeba bude zítra konat tady v Jihlavě, tak o tom vám povídám.

0: Ladíte Rádio Jihlava a jak jsem slíbila, mám tady pro vás pozvánku na akci, při které můžete dát svému oblečení druhou šanci a třeba zároveň něco zajímavého získat. Akce má název První kalvárenský svob oblečení. Koná se na ulici Heleninská, dole u řeky, v oblasti Kalvárie Jihlava, a to zítra mezi 14. a 18. hodinou. Máte-li tedy doma oblečení, které už nenosíte, je vám malé, nebo prostě už to není váš styl, můžete mu dát novou šanci a výměnou získat nějaké ty nové úlovky. Jak to bude probíhat? Od 14 hodin, kdy akce začne, se bude přijímat oblečení, v 15 hodin volná zábava a swapování a předpokládaný konec akce okolo 18. Tak tedy proberte skříně, ještě na to máte malou šanci a už zítra první kalvárenský swap oblečení v Jihlavě.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou sobotu. Policie se po incidentech, které se odehrály v Německu, zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Bezpečnostní situaci nepřetržitě vyhodnocuje a přizpůsobuje tomu svou službu. Německo čelilo v poslední době útokům na infrastrukturu. Zodpovědnost za srpnový dronový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusko.
2: Jihlava aktuálně.
3: Služby města Jihlavy oznámily, že součástí nově vybudovaného saunového světa na Vodním ráji je i výukový bazén pro kojence a batolata, kde se budou otevírat kurzy plavání pro děti. Ten první začne v pondělí 29. září. V Mnichově dnes začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Ve festivalovém areálu budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření, která bude zajišťovat přes 600 policistů. Tuplák piva letos bude zase o něco dražší než loni, vyjde na více než 360 korun.
2: Sport.
3: Fotbalisté Jihlavy zdolali B tým Slávie 3-2 a dostali se na třetí místo. Vysočina tak naplno bodovala ve třetím kole po sobě. Naopak Slávia nezvítězila po čtvrté v řadě.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: 12. hodina odbyla, vy jste s rádiem Jihlava, kde vám Míša Rotrová přeje dobrou chuť, pokud třeba zrovna si něco dobrého dáváte, pokud vaříte ještě, tak ať vám to jde pěkně od ruky a jak jsem slibovala v našem vysílání, pro vás mám a budu mít řadu tipů, co můžete podniknout a kam vyrazit. 770 let například slaví město Havlíčkův Brod. Co vás tam čeká, o tom více za okamžik.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a za

vlnách Rádia Jihlava teď míříme do Havlíčkova Brodu. Tady dnes slaví 770 let od založení města. Ten program začal už v 9 hodin ráno, je bohatý a pokračuje až do večera. Čeká vás třeba průvod městem, historické ležení, otevřené památky a doprovodný program. Ten program se koná na Havlíčkově náměstí a v parku

kostýmech. Start o 13:30. Do 16. hodiny v rámci oslav Evropských dnů dědictví také otevřené památky. Můžete vyrazit na místa, která jsou třeba i běžně nepřístupná. Vyrazit na ně můžete zdarma. Otevřeny pro vás kostel svatého Vojtěcha, galerie a muzeum Vysočiny, kostel svaté Kateřiny. Tady navíc třeba bude hrát i živá hudba. Taky klášterní kostel svaté Rodiny, Štáflova chalupa. Tady také nějaké ty koncerty. Nebo děkanský kostel na Nebevzetí Panny Marie. Komentované prohlídky má dnes připraven taky pivovar Rebel. No a součástí akce je dnes i Havlíčko-Brodský půlmaraton. To, abyste se nelekli, pokud zároveň potkáte ve městě nějaké ty běžce. Bohatý je i hudební program na Havlíčkově náměstí, kam se ten program přesune zhruba od té 5. hodiny. O 5:30 vystoupí Berenika Kohoutová, 19:20 No Name, 20:40 Pirotera Show, následně Proteus. Poletíme a dobrá zpráva na závěr, tohle všechno je zdarma. Tak tedy máte-li chuť a čas, myslím si, že oslavy v Havlíčkově Brodě, oslavy od té první písemné zmínky budou stát za to.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Muž se jednoho večera vrátí dřív než obvykle a začne se tulit k ženě. A ta mu osekne. Dej s tím pokoj, teď na to nemám náladu. To jste se na mě dneska všechny domluvili, nebo co?

0: na rádiu Jihlava.
1: Ladíte rádio Jihlava, je s vámi Míšan a za okamžik vás pozvu do Bystřice nad Pernštejnem. Co se tam tento víkend koná, prozradím po dalších hitech.

0: A na Rádiu Jihlava teď pozvánka do Bystřice nad Pernštejnem, do centra Eden. To je krásné místo, ať už jste jenom dospěláci, nebo třeba máte i nějaké ty děti, a tím spíš, když tam zrovna probíhá nějaká akce s programem. A tento víkend jsou to slavnosti brambor. Po oba dva dny program od 9.30 do 17.30. Čekají vás tady třeba farmářské a regionální produkty, ochutnávky, další program pro děti, řemesla a ukázky tradičního života, no a pochopitelně nechybí ani skvělé občerstvení. Tak tedy máte-li chuť a možná třeba i máte-li děti, tak slavnosti brambor v centru Eden tento víkend by mohly být tím ideálním typem.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tisíčáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezkou sobotu. Vědci vyvinuli zpomalovač hoření, který má pomoci ochránit archiválie v lepenkových krabicích do příjezdu hasičů během požáru. Při demonstraci požárů na třípatrových regálech s krabicemi se ukázalo, že krabice bez retardéru prohořila zhruba po 2 minutách a požár se rychle rozšířil do vyšších pater. Ta ošetřená retardérem se vznítila až o 2 minuty později, přičemž požár se dál nešířil.
5: Co se děje v kraji?
6: Bystřice nad Pernštejnem otevře v říjnu novou sokolovnu. Postavená byla na místě té původní, kterou dalo město kvůli špatnému stavu zbourat. Novostavba bude sloužit sportovcům a také jako dům dětí a mládeže. Aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížili frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího roku. Původně chtěl dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od 22. října.
5: Sport.
6: Hokejisté Třince porazili ve druhém kole extraligy doma Kometu Brno 6-5 a i ve druhém utkání v nové sezóně naplno bodovali. Kometa zůstává bez bodu. Další utkání čeká brněnské hráče zítra, kdy na svém ledě přivítají Hradec Králové. Začátek je v 17 hodin.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Je po 13. hodině, s vámi na rádiu Jihlava Míša Rotrová. V té minulé hodině jsem vás zvala třeba do Edenu v Bystřici nad Pernštejnem na slavnosti brambor. No a s tím blížícím se podzimem, to samozřejmě je o bramborách na vícero místech, třeba i v Třebíči. Pozvánku tam pro vás budu mít za okamžik, tak tedy zůstaňte s námi.
5: 101.1 FM, rádio Jihlava, vaše jednička s českými

prořízlou pusu a srdce drsňáků jsem trhala na milion kusů.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: A teď už z Rádia Jihlava zveme do Třebíče. Tady se dnes koná bramborobraní a třebíčský jarmark. Je to oslava brambor a lidových tradic, a to konkrétně v centru Třebíče na Karlově náměstí. Je to už 26. ročník této akce. Čeká vás přehlídka folklorních souborů, řemeslný jarmark s čerstvými regionálními produkty i kuchařské soutěže spojené s ochutnávkami bramborových specialit. Od zlatavých bramboráku až po poctivou bramboračku. Svým bohatým programem potěší slavnosti milovníky lidové hudby i rodiny s dětmi, které hledají autentickou podzimní atmosféru v srdci Třebíče. Takže to všechno pro vás dnes do 17. hodiny.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Pávková manželovi: Pepo, nemusíš zřít celý záhon najednou. Odpočin si. A co si myslíš, že od rána dělám?

Ladíte Rádio Jihlava, už jsem tady pro vás měla řadu pozvánek na oslavy založení města, na různé akce spojené s bramborami a co takhle na jednu hasičskou akci, a to konkrétně na jeden velký memoriál. Pozvánka bude mířit do Žďáru nad Sázavou a podrobnosti vám řeknu za okamžik.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: A teď už na vlnách Rádia Jihlava míříme do Žďáru nad Sázavou, a to konkrétně na ovál vedle zimního stadionu. Tady se dnes koná memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda, už 23. ročník, a je to akce v požárním útoku. Těšit se můžete na spoustu skvělých požárních útoků, doprovodný program, skákací hrad pro děti a bohaté občerstvení. Tradičně se této akce účastní kolem 30 družstev mužů a žen. Cílem této soutěže je nejen soutěž samotná, ale hlavním cílem je vzpomenout na dvě velké osobnosti českého hasičstva. Dodám ještě, že soutěž je rozdělena do 3 kategorií: muži, ženy a veteráni. Každá kategorie má pro vítěze putovní pohár a pro všechny je připravena spousta věcných cen. A vy určitě můžete vyrazit i jako fanoušci. Dnes až do 16:30.

0: Pizza Tart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Česká zoologická společnost oznámila, že se jejím vědcům podařilo odchytit netopíra obrovského. O jeho občasném výskytu na českém území sice věděli už řadu let, ale snaha o přímé pozorování byla složitá. Tento druh může mít rozpětí křídel až půl metru. Nejčastěji se netopír obrovský vyskytuje na Pyrenejském poloostrově, ale také na Balkáně a v Turecku.
3: Jihlava aktuálně.
4: Dopravní podnik města Jihlavy zve zítra na den otevřených dveří ve svém areálu na Brtnické 23. Návštěvníci si prohlédnou nová nejmodernější vozidla, která se právě nasazují do provozu a projedou se i retrolinkami zdarma. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. Podle dostupných informací obžaloba uvádí 3 případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů. Ve 29 případech pak pokus o tento trestný čin. Fischerova firma Fischer Air má být v insolvenci.
3: Sport.
4: Fotbalista Patrik Schick momentálně nemá zájem reprezentovat. 30-letý útočník Leverkusenu a nejlepší střelec mužstva posledních let nečekaně ukončil kariéru v národním mužstvu po letním mistrovství světa v Americe.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava. Katka s vámi. V Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů. Podrobnosti za chvíli.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Hitzahitem to je Rádio Jihlava a taky víc o tom, že stavbu silničního obchvatu Třebíče chce ředitelství silnice dálnic zahájit nejpozději do 3 let, víc už za chvíli.

0: Máme rádio Jihlava, Katka přeje pěkný den. Stavbu silničního obchvatu Třebíče s předpokládanou cenou 4,8 miliardy korun bez daně chce ředitelství silnic a dálnic zahájit nejpozději do 3 let. Dokončení předpokládá v roce 2031. Záměr na vybudování nové silnice teď prošel posouzením dopadů na životní prostředí. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte hezké odpoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhony 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Na školství, které vláda označuje za jednu ze svých rozpočtových priorit, půjde příští rok z veřejných peněz téměř 282 miliard korun. Ministr školství Robert Plaga ale před několika dny upozornil, že mu v návrhu rozpočtu nejméně 6 miliard chybí. Vládní slib, že průměrný plat učitele do konce volebního období vzroste na 75 tisíc, se podle něj podaří naplnit nejdříve v roce 2029.
0: Co se děje v kraji?
1: Městské muzeum v Brtnici na Jihlavsku rozšíří své expozice. Poprvé se bude věnovat i broušení skla, které má v regionu dlouhou historii. Původní jednoduchá expozice řemesel v patře sýpky byla převzata z Muzea Vysočiny Třebíč. Postupně vznikla vestavba imitující jednotlivé řemeslné dílny. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny.
0: Sport.
1: Portugalský útočník Cristiano Ronaldo pokračuje i v 41 letech v reprezentaci. Dlouholetý kapitán národního týmu a v současnosti hráč saúdsko-arabského klubu An-Nasr nechybí v nominaci na nadcházející zápas fotbalové ligy národů. Ronaldo bude mít další možnost rozšířit už tak rekordní bilanci 233 reprezentačních startů a 146 gólů.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že při letošních dnech otevřených ateliérů se budou moci lidé na Vysočině podívat do 131 ateliérů. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Při letošních dnech otevřených ateliérů se budou moci lidé na Vysočině podívat do 131 ateliérů, zkušeben a dílen. Je to víc než před rokem, kdy bylo přístupných 123 míst. Akce, kterou loni využilo asi 12 000 lidí, bude letos 3. a 4. října. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přejeme krásný den.
1: Tak to pochopneme.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá kolega v práci druhému. Máš na drátě tchýni? A telefonuje nebo visí?

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava, teď v tom, co jsem nakousla. Vysoká škola Polytechnická Jihlava chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Na studii a projektovou dokumentaci získá od kraje 6,85 milionů korun. O dotaci rozhodli krajští zastupitelé. Odhad celkových nákladů na centrum je téměř 380 milionů korun. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava přijme pohodový den.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Policie se po incidentech, které se odehrály v Německu, zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Bezpečnostní situaci nepřetržitě vyhodnocuje a přizpůsobuje tomu svou službu. Německo čelilo v poslední době útokům na infrastrukturu. Zodpovědnost za srpnový dronový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusko.
0: Jihlava aktuálně.
1: Služby města Jihlavy oznámily, že součástí nově vybudovaného saunového světa na Vodním ráji je i výukový bazén pro kojence a batolata, kde se budou otevírat kurzy plavání pro děti. Ten první začne v pondělí 29. září. V Mnichově dnes začíná 191. ročník pivní slavností Oktoberfest. Ve festivalovém areálu budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření, která bude zajišťovat přes 600 policistů. Tuplák piva letos bude zase o něco dražší než loni, vyjde na více než 360 korun.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jihlavy zdolali B tým Slavie 3-2 a dostali se na třetí místo. Vysočina tak naplno bodovala ve třetím kole po sobě. Naopak Slavia nezvítězila po čtvrté v řadě.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezkou sobotu z Rádia Jihlava zdraví Katka. Víme, že Jihlava by měla podle lídrů kandidátek řešit dopravu, obnovu centra či byty. Podrobnosti za chvíli.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

Hezké odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Teď k tomu, co jsem nakousla. V novém volebním období by vedení Jihlavy podle lídrů kandidátek mělo řešit například dopravu, revitalizaci centra, dovedení pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a také nějakým způsobem

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde malý Roman domů a tatínek se ptá: tak co, Romane, co bylo ve škole? 4 jedničky a 1 5. Opravdu? No tak ukáž. Tatínek otevře žákovskou a tam je napsáno 11.11. matematika 5.

0: Pěknou sobotu z Rády Hlava zdraví Katka. U turistických cílů v Jihlavě budou možná sochy ježků, město je má ve znaku, buďte s námi, dozvíte se víc.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava taky o víkendu. Na turistické zajímavosti v Jihlavě budou možná upozorňovat sochy Ježků, které má město odedávna i ve svém znaku. Podoba Ježků vyplyne ze soutěže. Podle předpokladu by mohly být vysocí do půl metru a vyrobení například z bronzu. Na projekt Jihlava město Ježků za 1,2 milionu korun požádá o dotaci městské organizace Brána Jihlavy. Na projekt Jihlava město Ježků za 1,2 miliony korun požádá o dotaci městská organizace Brána Jihlavy. Rada města k tomu dala souhlas. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Přejeme krásný den.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Vědci vyvinuli zpomalovač hoření, který má pomoci ochránit archiválie v lepenkových krabicích do příjezdu hasičů během požáru. Při demonstraci požárů na třípatrových regálech s krabicemi se ukázalo, že krabice bez retardéru prohořila zhruba po 2 minutách a požár se rychle rozšířil do vyšších pater. Ta ošetřená retardérem se vznítila až o 2 minuty později, přičemž požár se dál nešířil.
1: Co se děje v kraji?
2: Bystřice nad Pernštejnem otevře v říjnu novou sokolovnu. Postavená byla na místě té původní, kterou dalo město kvůli špatnému stavu zbourat. Novostavba bude sloužit sportovcům a také jako dům dětí a mládeže. Aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížili frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího roku. Původně chtěl dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od 22. října.
1: Sport.
2: Hokejisté Třince porazili ve druhém kole extraligy doma Kometu Brno 6-5 a i ve druhém utkání v nové sezóně naplno bodovali. Kometa zůstává bez bodu. Další utkání čeká brněnské hráče zítra, kdy na svém ledě přivítají Hradec Králové. Začátek je v 17 hodin.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. V Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů, podrobnosti za chvíli.
1: Rádio Jihlava, 101.1.

Tady Jihlava, hezký den vám všem. V Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů a přispět tím na péči o něj. Do nového projektu město zařadilo dřeviny vysázené v posledních 5 letech, protože ty nejvíc potřebují pravidelnou zálivku, řezy a jinou odbornou péči. V listopadu mohou jihlavští dobrovolníci také pomoci s výsadbou Aleje svobody k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Hitzahitem to je Rádio Jihlava a taky víc o tom, že stavbu silničního obchvatu Třebíče chce ředitelství silnice dálnic zahájit nejpozději do 3 let, víc už za chvíli.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českým

0: My jsme Rádio Jihlava, Katka přeje pěkný den. Stavbu silničního obchvatu Třebíče s předpokládanou cenou 4,8 miliardy korun bez daně chce ředitelství silnic a dálnic zahájit nejpozději do 3 let. Dokončení předpokládá v roce 2031. Záměr na vybudování nové silnice teď prošel posouzením dopadů na životní prostředí. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava. Mějte hezké odpoledne.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Česká zoologická společnost oznámila, že se jejím vědcům podařilo odchytit netopíra obrovského. O jeho občasném výskytu na českém území sice věděli už řadu let, ale snaha o přímé pozorování byla složitá. Tento druh může mít rozpětí křídel až půl metru. Nejčastěji se netopír obrovský vyskytuje na Pyrenejském poloostrově, ale také na Balkáně a v Turecku.
0: Jihlava aktuálně.
1: Dopravní podnik města Jihlavy zve zítra na den otevřených dveří ve svém areálu na Brtnické 23. Návštěvníci si prohlédnou nová nejmodernější vozidla, která se právě nasazují do provozu a projedou se i retrolinkami zdarma. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. Podle dostupných informací obžaloba uvádí 3 případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů. Ve 29 případech pak pokus o tento trestný čin. Fischerova firma Fischer Air má být v insolvenci.
0: Sport.
1: Fotbalista Patrik Schick momentálně nemá zájem reprezentovat. 30-letý útočník Leverkusenu a nejlepší střelec mužstva posledních let nečekaně ukončil kariéru v národním mužstvu po letním mistrovství světa v Americe.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že při letošních dnech otevřených ateliérů se budou moci lidé na Vysočině podívat do 131 ateliérů. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: Rádio Jihlava. 101.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Při letošních dnech otevřených ateliérů se budou moci lidé na Vysočině podívat do 131 ateliérů, zkušeben a dílen. Je to víc než před rokem, kdy bylo přístupných 123 míst. Akce, kterou loni využilo asi 12 000 lidí, bude letos 3. a 4. října. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodové odpoledne. Vysoká škola Polytechnická Jihlava chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Podrobnosti za chviličku.
1: Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava, teď k tomu, co jsem nakousla. Vysoká škola polytechnická Jihlava chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Na studii a projektovou dokumentaci získá od kraje 6,85 milionů korun. O dotaci rozhodli krajští zastupitelé. Odhad celkových nákladů na centrum je téměř 380 milionů korun. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme pohodový den.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: s adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí.
1: To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po smrti kolem velkýho piana a budem hrát samý veselý až do rána.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: Du, to asi s pití špatně mi tráví, už taky nejsem v pořádku a možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergo, tolik prádla přece zase nemáme. A pak jsem mu našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
2: Já ho znám jenom od oka.
1: Jo, tak, jako od vidění.
2: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
1: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli.
2: Ne.
1: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
2: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
1: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
2: No, tak tu tam má pořád, víte.
1: Jo, no. A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantové věci pohromadě, víte.
2: Spolehněte
1: děkuju,
2: se.
1: No.
2: No a právě proto jsem taky tady, já no, to právě nerad říkám, ale on Franta v tom boku prohrál, paninko, úplně všechno, všecičko, a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
1: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
2: Asi takhle, paninko, jo. Aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
1: A co s ní jako budete dělat?
2: To ještě není všechno, já jsem si jo to sepsal, abych na nic nezapomněl, jo. Takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
1: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
2: Ale ne, auto.
1: Cože?
2: Auto.
1: Auto.
2: No.
1: Auto.
2: Ano.
1: No to já snad nepřežiju.
2: No tak tím by se to velice usnadnilo.
3: Já se omlouvám, jestli jdu jo, pozdě, jo, ale... Je to...
0: Hrabe.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč to dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co po mně běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají Prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky, víte. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej. Dobrý dá se to.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Použil jste někdy Viagru?
2: Co?
1: Jestli si použil Viagru?
2: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
1: Ještě si ji nepoužil?
2: Ne,
1: no
2: já
1: tak, takhle.
2: Nepoužil.
1: Jednou už ji použil, co ale kecou? Zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. Neplatnej pokus.
2: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
1: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
2: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že jo? Udělám zbytou kuličku na dříví. Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
1: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
2: Josef Mladý.
1: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku na shledanou.
2: Ať je Hlinsko.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono je to dobré, když se tak zejdu počasí kamarádi, že můžu si tak povykládat, pobesedovat. Tak jak u nás, onehda měli 55 také slezinu, že? Tak se zešlo ale 22, že? No to šli napřed na Kerchov, tam dali kyticu, pravda. Potom išli do škole, že? Tetka Rozina, stará školnica, ještě došli a zazvonili tam ten, na ten zvonek, se tam podne zazdítí, že? Potom si sedli do lavic, vzpomínali na ty facky, na ty pětky, jak to tenkrát létalo, že? Seděl ale půl hodiny, když se otevřeli dvera, starý pan učitel Kocmánek, kdo jel navštívit, že? Všetci vyskočili, že? Jan Mažárek utekal první, že? Velice jich vítá, pan učitel, pravda, už ty roky, že? Jankovi 55, že? Ten už měl ale 80. A chlapče můj drahý, který ty jsi? Který ty jsi? To už je roku. Janek se na ní dívá. Pane učiteli, vy mě nepoznáte? Jsem se dával v první lavici. Bývali jsme důle v jedině. To malované žůdro. Pan učitel vzpomínal, počkaj, tam bývali Mažárku. No však já jsem její Janek. Jsem se dával v první lavici. Co? Ty jsi ten malý Janek? No s tebě je chlapisko. Janíčku, takový pan učitel menší. Tak co Janíčku? Zdravý jsi, pravda, ženatý jsi. Kolik máš dětí? Janek povedal, zdraví jsou. A je ženatý. Děcek mám 10. Co? 10 dětí? Mažárku, je to možné? 10 dětí? No to je hrozné. To je hrozné. No už tě poznávám. Už tě poznávám. Ty jsi poráden stejný, jak ve školi. Pilný, pilný, ale nepozorný.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Samozřejmě byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví. A to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický, a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako? Na jakou? On říká, to je jedno. A on to takhle sní. My jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabít, že aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel, veselý, vtipnej jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipnej, jo? Doda takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sloninka, rozumíte, ona má 5 let, no, to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tínku, prosím tě, no, tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak, no. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusnou toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak já bych se vrátil zase k tomu televiznímu pořadu, kde teďka byl jako host Jirka Kodet, kterýho jsem marně lákal, aby vyprávěl o svých předcích, a on nechtěl, že se stydí, tak já bych vám řekl něco o jeho předcích, což se mně hrozně líbilo. On měl toho dědečka Jiřího Steinmara, což byl noblesní pán, a jednou on nosil prostě šaty za první republiky, se podle ní řídila móda, že jo, kapesníček, a praští frajeři, když měl rozepnutou vestičku,

0: dole na jeden knoflík, taky všichni nosili rozepnutou na jeden knoflík a jel na takovou národopisnou slavnost ve vlaku a tam nastoupila taková velká selka v kroji a měla tu holubičku takhle a ten starý Steimar, gentleman s tím věržínkem povídá: posaďte se, matičko. Ta selka povídá: co si to dovoluješ? Kde je u tebe nějaká matička, ty? A tak si vliš prdel, babo, kulka. Tenhle ten, to mají v rodině, jak ten Kodet, tak ten dědeček, zápasili s pamětí, jak říkal Kodet, že na zkoušky chodí akorát zbabělci a tak se učí ty netalentovaný, jo. Tak tenhle ten dědeček dostal takovej kšeft, že zaskočí v Ifigenie na Tauridě, prostě takovým melodramu, kde byla role kouzelníka. Nebylo tam moc textu, ale byl tam prostě text přesně na hudbu a ten dirigent povedal: mistře, prosím vás, jak, jsou tam tři vstupy, jak mávnu, musíte začít okamžitě ataka na tu hudbu mluvit, jakmile ne, tak to prošvihnete. Tak ten Steimar se tam připravil takhle a protože neměl hudební sluch, ten dirigent udělal takhle, jak udělal takhle, tak tento přesně prošvik, ten Steimar, nic. Tak přišel a udělal jenom wow, wow, wow. To bylo poprvně. Ježíš Maria, já neřek nic. Tak ten přišel: pán mistře, musíte si to hlídat. Máte ještě dva vstupy. Tak byl druhý vstup. Ten zase. Tak byla pauza, povídá mistře, teďka je ten hlavní, tam je celý rozuzlení té hry, když to neřeknete, tak ty lidi nevědí, o čem to je. Steinar, pán seboj, hochu. Tak se připravil, ten dirigent ještě s tím pomocníkem udělali. Ten Steinar, au. Prostě nic. Tak přišel do té šatny, teď seděl v té šatně a povídá: Ježíš Maria, ten český národ, ty chudáci, přijeli z celé republiky, aby viděli to český umění. Já jsem takovej dobytek, že to celý skurvím a neřeknu nic. Ale copak o to, že jsem neřekl nic, ale to znamená, že když jsem nic neřekl, že taky nedostanu honorář. Ale na druhé straně, proč já bych nedostal honorář? Je to kouzelník, může blábolit. Kodet má takovej dar, že je to člověk, kterýmu se jako jedinýmu snad člověku v životě podařilo rozesmát Rudolfa Hrušínského, protože Rudolf Hrušínský, ne že by neměl smysl pro humor, jako to byl ohromný jako srandista, ale nikdy se nechechtal, jako že by se svíjel smíchy, nebo to vždycky koukal takhle prostě před sebe. A Kodet byl jediný, komu se podařilo toho Rudolfa Hrušínského rozesmát, takže spad málem ten Hrušínský do vody. Pozval ten Rudolf Hrušínský, pozval Jirku Kodeta na ryby, tam k sobě na chalupu a šli na ty ryby. Ten Hrušínský mlčel, takhle tam byla ta řeka, tak jezdili ty kánoisti a ty vodáci a teď jak jezdili, tak vždycky křičeli: zdravíme naše přední umělce Jiřího Kodeta jako kapitána Exnera a národního umělce Rudolfa Hrušínského. Nazdaroši, nazdar, ahoj! Ten Kodet, ahoj, ahoj, na ně dělal ten Hrušínský nic. No jelo asi 20 kánoistů, prostě nic, až najednou jeli asi 7 kánoji a ten jeden z těch kánoistů řval: druhá základní organizace Svazu socialistické mládeže zdraví naše přední umělce, národního umělce Rudolfa Hrušínského a herce Jiřího Kodeta. Tak co jsou, druzi? Berou, berou! Ten Kodec si takhle s tou zapích ten prut a zařval na ně: majetek nám berou!
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak a teď přichází čas na povídku. My bychom měli snad povědět o Vůkla. My chodíme občas s Jirkou do biografu.
2: Jsou krásný zážitky.
1: No, když najdeme lístek, tak jdeme a...
2: To se dá slepit. No a my si vybíráme už mnohé, že bychom chodili v Halabala. My máme takový dramaturgický plán.
1: Náročného diváka.
2: No, no, to...
1: Jsme tam dva. A si vybíráme.
2: Pořád přibíráme členy. No. A teď máme, jednou jsme viděli takový film, který opravdu jako patří do té kategorie nejnáročnějších.
1: A mi skutečně velmi líbil ten film. Říkám upřímně, byl to film Tichý dom.
2: No.
1: A vy jste viděli také, při chvíli toho byli.
2: My jsme viděli všechny, no, a několikrát, ale proč? Nám se v tom filmu moc líbilo, jakým způsobem se tam vypořádali s bělogvardějci. Nesmlouvavě a opravdu
1: tvrdě.
2: A my jsme chtěli, nedovedete si představit, jak my jsme chtěli zasáhnout do toho boje. Takže, ale to nemůžete, to opravdu to nejde,
1: to,
2: že to je natočený jednou.
1: Jirka mohl spíš, ten byl v první řadě.
2: Dobře, ale já jak jsem objevil na plátně, tak to je potom z toho fraška, že? To nejde.
1: Zkrátka jsme nezasáhli v tom filmu a rozhodli jsme se aspoň povíce vypořádat se s jedním z nich.
2: A podařilo se nám to s Igorem Astapovem povíce, jak jsme přechovávali bělogvardějce.
1: Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec. Já si domov představuji veselější. Tak si kup švihadlo, ty kašpáry. Pronesl zvolna bělogvardějec Igor Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluvím se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka. Zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekává je bytí. Co je divnýho na slově kašpár, podívej se Astapov. A jestli vám přikážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, pre vás chadítělstvo. Zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabíde svých pozemků za Urale. A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc a častěji nám poroučel. Přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co přestrojen za mladého konsomolce přizabil při kuličkách skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtoky nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo stí vyštvat z domu. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka nasypala do polévky dvě hrsti utrejchu. Na pětě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn Ukrajiny si pochvaloval, že má polévka konečně správný říz. A vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento potomek Ilí Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děd anarchista, starý atentátní. Jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde jí vezmeme? Diktával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčo dědeček. Matka se skočila z uhláku jako ušknutá hada. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik. Neselželi pekelný stroj zítra o polednách. teď je třeba zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za mě. Je tu však jeden háček, jak dostat Astapova na uhlách. Nej strach, pravil otec. Budeme se s ním jako přátelsky strkat, až ho povalíme na přebytek pumy. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme strkandu, ať to máme za sebou. A můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo stále těsno. Nejčastěji seděl na půmě otec, zatímco Astapov stál svěží v rohu kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázníš v srpnu. Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlák. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a v duchu jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapo vytřeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta v ruce plachtí vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec spadl k zemi bez známky života. Atentátník s námahou ale pyšně povstal. Pak otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Nahnul se nad Astapova se snovy. Vidíš, menševiku. Dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Narodila jsem se nečekaně. Dne 11. července 75 dvěma sympatickým rodičům. Byla jsem krásné miminko. Vážila jsem 4 kila. Z toho 3,5 hlava. Maminka si mě brzy oblíbila a začala mě neuvěřitelně rozmazlovat. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řehtačky a abych měla každé ráno mateřské mléko o správné teplotě, spala ve sklepě na 7. schodě. Ale jinak se mi dostávalo od maminky tvrdé spartianské výchovy. Nezabalovala mě do plen, ale nechávala mě volně lézt po 4 po podlaze. A když jsem udělala nějakou tu loužičku, tak mě maminka zlískala, vymáchala mi v tom čumák a vyhodila na dvorek. Dneška jsem proto neobyčejně čistotné děvče. Když je například venku bláto, tak si třeba půl hodiny čistím podrážky na rohožce a pak teprve v úplně čistých holínkách skočím do postýlky k pešákovi. Můj tatínek byl veselá kopa. Když jsem byla malá, tak si pořád z maminky utahoval, protože věděl, že nejsem jeho. Když se mi narodil bratříček, byla jsem s tatínkem jednou na procházce a zeptala jsem se, jak vlastně přišel bratříček na svět. Tatínek se zadíval do mých zvídavých, nevinných dětských očí a řekl mi, že jej přinesl čáp. Řekla jsem mu, že se tatínku nestydíš, takovou máš doma hodnou a hezkou maminku a souložíš s čápama. Ve škole mě to hrozně bavilo. Naučila jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Byla jsem nejlepší žák z celé třídy. Byla jsem primeros. Největší radost měl ze mne pan učitel dějepisu, za kterým jsem chodila po vyučování do zborovny, kde nás nakonec nachytal pan ředitel. Aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale znásilnil hluchoněmou a pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. Ale po prvních zkouškách jsem byla přeřazena do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem nedokončila. A tak jsem se rozhodla dát se na umění. Začala jsem hrát s banjo bandem, se kterým jsem se seznámila na zabíječce prasete Ivana Mládka. Tak to byl můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Já včera ještě nosil blázna šat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak, to je v pořádku, samozřejmě, můžeme k rozhovoru. Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
2: Mohy. Zatím je to katastrofa.
1: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
2: Mě ne. Vás možná ano. Vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
1: Můžete to nějak vysvětlit?
2: Mohu.

0: k tomu jsem kompletentní. Tak zpátku na sobotu před železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
1: Jak je to možné?
0: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na blešín tyhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
1: Jako kdo?
0: Brablenci.
1: Brablenci.
0: No brablenci, vy neznáte brablenci?
1: Neznám.
0: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
1: Aha. Ferda Mravene.
0: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutną nudu.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Já jsem Vimr. Já bych se tedy zhostil toho úkolu, i když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc. Víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
2: No,
1: že mě, i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
3: Až megel orot meget nődes.
1: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar a selaví, how do you do, bonjour. How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo.
3: Ale es megel arat ne, des össze szállat. Ebeget ne, des áras asat mond, mert nem meret ne, des alá já, eleget neged áradat. Takhle umí pozdravit jenom správný maďar.
1: Takhle, o jakou píseň půjde?
2: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
1: Počkejte, něco, co zná každý.
2: Aha, a co takhle? Cikán, černý cikán.
1: Co?
2: Cikán, černý cikán.
1: Neznám. Kdo to byl?
2: No cikán, černý cikán.
1: A to je spirituál nebo country?
2: To je spíš taková jihočeská country.
1: Aha, to má refren?
2: Ano, ano. Kdo to byl právě? Tam je ten...
1: Aha! Tak to bychom mohli... Já to neznám,
2: ne,
1: ale můžeme se držet toho refrénu.
2: Ano, ano.
1: Kdo to byl?
2: Ano.
1: No, no, je to oříšek. Kdo to byl? Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
2: Ano.
1: Temnější to, temnější, protemněte to. Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, kdy to je tak krásné. Ale Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřované E, jako co chcete, co děláte, jako jak totiž užijete to české E, jako to nabývá úplně jiného významu ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to přisprostlé. To je tak Já bych šel od toho.
2: Ano.
1: Jinou,
2: dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
1: Neznám.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád.

za ním já držím strach.

na teploměru našich dní. Ráno

0: na rádiu Jihlava.
1: Ptá se Anita doktora, říká, prosím vás, pane doktore, jak musím tu antikoncepci brát? Musím to vzít po každý souloži, anebo stačí jedna pilulka denně? Mladý lékař má za sebou první porod a ptá se šéf lékaře, jestli dělal všechno dobře. Ten říká, no tak celkem jo, no akorát to plácnutí na zadek se nedělá matce, ale tomu novorozenětí. Lékař říká k jedný pacientce, no a teď bych jenom ještě chtěl vědět, jak je to u vás v manželství s vaším sexuálním životem. Ona říká, no tak u mě je to, pane doktore, všechno normální. No všem, jak je to u manžela, to já nevím, že o mě nikdy nic nevypráví. Potkají se paní Čmoudová s paní Bulkovou. Povídá paní Čmoudová. Je, já už vás neviděla, paní Bulková. Co poděla vaše dcerka? Já slyšela, že už má přítele nějakýho. Paní Bulková říká, no jo, ale ne nějak, jak si snad myslíte, jenom tak čistě platonický, víte. Paní Čmoudová říká, platonický, a jak je to platonický? Paní Bulková říká, no jako, že za to nebereš nějaký peníze, nebo tak. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli. Baví se dvě, povídá ta jedna. Poslíš, Anka, prej si chceš nechat udělat plastiku prsou, je to pravda? Anka říká, jde pak, prosím tě, ani nápad. Můj starý si nic takového nezaslouží. Jedou dva rytíři na koni, jeden mladý a jeden starý. Povídá ten mladý, já nevím, ty si dal tvý starý manželce taky pas cudnosti. To si myslíš, že by ti mohla ještě záhnout, nebo co? Ten starý říká, ale to ne. Ale teď, až přijdu domů, taky řeknu, že jsem ten klíč ztratil. Jeden chirurg říká před operací pacientovi, jen se nebojte, člověče, já tuhle operaci dělal už aspoň 50krát. Pacient říká, je, tak to mě opravdu uklidňuje, pane doktore. A chirurg říká, no jo, prosím vás, buďte klidnej. O by bylo, aby se to jednou nepovedlo. V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita? Vždyť ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Pan učitel ve škole mluví o hygieně a chce, aby děti uhodli, že si před spaním mají čistit zuby. Povídá, no, tak co se vždycky před spaním dělá? No, Moricku, no, co dělají například tví rodiče večer před spaním? Moricek říká, poslyšte, pane učiteli, já vím, co dělají, vy taky víte, co dělají. No ale řekněte, je tohleto otázka pro třetí třídu?
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.